Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Projekt.cz a jedeš dál.
6: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
7: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné sirupy Jupí bohaté na vitamín C různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek rostomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na moje Hruska.cz.

0: svetrý. Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
2: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas. Hity, které milujete.

Čas. Hity, které milujete.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.
2: Mám prostě

0: Všechno je připraveno, pojďme na věc. Dobré ráno, Moravo, s rádiem Čas pomalu začíná. Malé varování dopředu, teda takhle, pokud nějak extrémně nesledujete předpovědi počasí. Ráno je teda neobvykle chladné. Já jsem si vzal dlouhé kalhoty, nicméně jako dlouhý svršek ne, takže jako cítím to. Hned jsem si udělal teplý čaj, ale opravdu rána na Moravě a ve Slezsku jsou v těchto dnech velmi chladná. Ať vás to nepřekvapí podobně jako mě. Radím se vyslat Bednář jmenové za celý tým. Krásný nový den, čerstvé info má Martin Fabík a víc si řekneme za chvíli. Zatím se rozkoukáváme, ještě není 6.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
5: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej.
7: Více o nabídce na byd.com.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Do krásna, do krásna vede cesta.
11: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
12: Aktuálně si dávejte pozor v Bruntále na silnici v oblasti Krnov. Stala se tady dopravní nehoda 2 nákladních aut a dodávky. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Hrozí omezení provozu. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Brno-jih poblíž Lán ve směru na Ostravu. Stojí zde porouchané vozidlo. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavizov.cz.
14: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku dálniční známky příští rok nezdraží. Poslanci schválili návrh na zrušení pravidelného zvyšování cen. Roční známka tak zůstane za 2570 korun. Jednodenní známka bude nově platit celých 24 hodin od nákupu. Změny teď ještě poputují k dalšímu projednání.
14: Morava aktuálně.
12: Bývalý nemocniční areál v Ostravě Zábřehu se mění v nové centrum zdravotní péče. Sanatorium Ostrava otevřelo další budovu a celkem tak nabídne 280 lůžek. Více nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová.
15: Sanatorium Ostrava zde po rekonstrukci za více než 250 milionů korun otevřelo další budovu. Přibude v ní 140 lůžek, nové odborné ambulance i dializační středisko. Pro obyvatele Ostravy jihu, zejména znamená tedy pro seniory a jejich rodiny, to znamená výrazné rozšíření zdravotní péče dostupné přímo v obvodu.
12: Na postupné obnově a scelování území spolupracoval s provozovatelem také městský obvod Ostrava-Jih. Součástí rekonstrukce je také 90 nových parkovacích míst přímo v areálu. V Brně čeká bazén za Lůžánkami velká proměna. Rekonstrukce za 114 milionů korun přinese nové sprchy, wellness a modernější zázemí. 50-metrový bazén půjde rozdělit na dvě části a voda z filtrů se bude znovu využívat. Práce jsou naplánované na roky 2027 a 2028.
14: Rádio Čas, sport.
12: A ve Zlíně florbalistky bojovali o výhru. Lvice vedly nad Světlou nad Sázavou 2-1, ale soupeř dokázal srovnat. Zápas nakonec rozhodlo prodloužení, ve kterém Zlín inkasoval

0: 14 stupni. Na horách naměříme kolem 8 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Čaj na stole, ranní kávy ještě počká, jak už jsem řekl před celou, pokud jste náhodou neslyšeli, tak připomínám, člověk potřebuje trošku jako rozstát, protože ta rána, třeba že se nám ještě brzy vrátí babí léto na Moravu a do Slezska, tak ta rána jsou velmi chladná. Jinak čtvrtek, 24. září, zase o něco blíž víkendu s týmem Rády a Čas, aktuálně s mojí maličkostí, Radim, těší mě, dobrý den, Lenča ještě marodí, takže si dává voraz a tak myslím, že to je případ každého druhého z vás v dnešní době. No a popřejeme k svátku. Dneska je to dvojice jmen. Okamžitě se mi vybaví, kdyby Milenča dávala nápovědu, tak asi řekne Hanzlík, ne? Jaromír, Jarda. No a samozřejmě i Jaromíra, takže ženská obdoba je v kalendáři. Takže Jarek a Jarka od Jaromír a Jaromíra. Hezký svátek a na Rádiu Čas to, co umíme, doufám, že opravdu dobře, už 28 let. Hity, které milujete. Užívejte.

Tak se koukám letem, světem, internetem, mimochodem i Radio Čas je pro vás na internetu na cezradio.cz, co je kde nového, co se kde šusne, tak jenom v rychlosti, já nevím, jak často si čtete takové ty různé motivační knihy, jo, jak se probudit a být šťastný, jak se stát boháčem do druhého dne. Prý existuje i kniha Rich Dad, Poor Dad, takže jestli to říkám dobře, bohatý táta, chudý táta, jejím autorem je Robert Kiyosaki, jo, no a jenom se tady tak jako čtu, že sám přiznal, že co se týče investic do jeho nemovitostí, tak ty jsou spojené s dluhem, bože, to bolí jenom to říkat, 1,2 miliardy dolarů. Slyšíte dobře? Necelé jako 1,25 miliardy dolarů v dluhu, sice do investic a do nemovitostí. On sám říká, že to není běžný dloužek, ale vlastně součást investice a strategie. Nevím, profíci přes finance by mi to asi vysvětlili, já tomu nerozumím, protože dlouhodobě zastává pán Robert názor, že půjčené peníze můžou pomoci, teď cituji, jo, budovat majetek, pokud směřují do aktiv, která vydělávají. Na druhou stranu, jako kdybych si měl dělat takové plus minus a teď si na ten papírek dát ano, hezky vstávám, jsem zdravý a na druhou stranu minus 1,2 miliardy dolarů v úzovkách do investic. Tak nevím, no. Tak mimochodem, pokud jste četli a jste spokojeni a říkáte jako jo, rádio, pošli to dál, klidně mi dejte vědět. Rich Dad, Poor Dad, bohatý táta, chudý táta, no. Uvidíme. Kdyby někdo četl, opravdu dejte mi zpětnou vazbu, aspoň zjistím, že funguje WhatsApp, že už jste se taky probudili. 776612800. Zlatí jste a krásný čtvrtek všem.

0: Parta Rádia Čas.
1: No, buďte v klidu, ještě nesoutěžíme, i když podle pravidel Zlaté věty Rádia Čas, kterou jsme před časem odstartovali, je, že můžeme volat zaregistrovaným kdykoliv mezi 6. a 18. hodinou. Tak já si dám ještě pauzu, jenom chci připomenout, že to funguje tak a mimochodem stále se ještě můžete registrovat přes web, jo, náš web cezradio.cz. V tom případě jste ve hře, no a my vždycky dostaneme seznam těch vylosovaných z řad zaregistrovaných a postupně vám voláme v průběhu celého dne celkem 7krát. Takže až 7krát, když se vám dovoláme a vy nám tu zlatou větu řeknete, můžete vyhrát 1000 korun. Sedm tisíc korun za den, jo? Tak možná už brzy, možná v této hodině nebo lehce přes, v každém případě teď máte výhodu, že jste na ní skřivani, ať si ji zapíšete, pokud jste ji nestihli už včera odpoledne. Aktuální zlatá věta Rádia Čas zní, můžu? Hity, které milujete a nálada, která vydrží. Aha. Jedna z těch delších. Takže ještě jednou, že jste to vy. Hity, které milujete a nálada, která vydrží. Zapište si. Třeba se vám to dneska bude hodit. Hity.

0: Mám pro vás asi rekord, jeden krásný rodinný rekord na Rádio Čas už za chvíli, tak si říkám jako, že vy, kteří jste toho rodinného typu a rádi jste, když se u společného stolu sejdete opravdu jako ve velkém množství, že byste ho mohli překonat, i když já nevím, jak to logisticky jde udělat. To by člověk musel mít ještě známé jakoby doktory a porodníky. No, za chvilku vám řeknu víc, ale vím, co si nový den žádá, 6.18, nejvyšší čas na čerstvou várku horoskopu. Takže ještě jednou, já teď s prominutím vždycky tleskám, jako když si pomyslně probudit. Jo, ale tak jako vím, jak to mezi 6. a 7. chodí. Rádio Čas, radím pěkně, zdravím, je čtvrtek 24. září, ano, je čtvrtek, ano, ano, Zuzanko vzadu, ano, je čtvrtek. Svátek mají Jaromír a Jaromíra, no a jasně, že čerstvé horoskopy jsou připraveny, tak ať se daří i vašemu znamení.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Vrtek bude oproti dnu předchozím znatelně vyhrocenějším. Nadít se můžeme emočních výbuchů, sklonu sklidňovat se pomocí omamných a návykových látek a také nemoudře zacházet se svou energií se sklony k agresivitě. To se týká jednotlivých znamení, tak lvi budou ve svém projevu velmi přesvědčiví. Berani mohou jednat poněkud impulzivně až zbrkle a střelci si budou užívat ve společnosti přátel. Hodnáři by se měli realizovat na poli sexu. Blíženci se mohou vyžívat v hravých a radostných aktivitách a váhy se budou snažit jednat pod tlakem pragmaticky a racionálně. Býci budou mít den takový nemastný, neslaný. Panám by se mělo dařit v soutěživých aktivitách a kozorozi dnes zřejmě nebudou ve své kůži. Ryby mají naději na úspěchy ve vzdělávání. Radci by se měli snažit pobývat co nejvíce v klidu, nejlépe někde v přírodě, a štíři mohou konat poněkud necitlivě. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří.

Krásnou ranní pohodu s Radimem na rádiu Čas, za 5 minut půl sedmé, no a teď letem světem internetem se podíváme do Ameriky, do oblasti měst, no takhle, prostě na hranici státu Iowa a Nebraska. 14. září se tam stal takový malý zázrak, protože se narodil malý Artur, což je docela běžný stav, že se někde narodí miminko, jenomže v rodině malého Artura to byla velká sláva, protože, jak říkám, přišel na svět 14.9., takže ve stejný den jako jeho předkové ve 4 předešlých generacích. Takže mimochodem střídají se tam vždycky kluci a holky, takže zhruba po roce to teď oficiálně uznali. Aha, tak to se nestalo 14. září letos, ale loni, ale teď po roce uznali, že je to světový rekord a je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Prostě po 5 generací, a myslím, že jim to trvalo podstrženo sečteno 118 let, se vždycky 14. září narodil alespoň jeden člen rodiny. Pokud se nepletu, začalo to dědečkem Wilberem v roce 1907, potom poválečný rok 49, to byla Eddie, Fred 72, 97 po čtvrtstoletí Emma, no a teď loni, už jsem to správně vypočítal, malý Artur. Ale jak říkám, jako kdybyste začali teď, tak čistě teoreticky jako můžete to ještě trefit, jestli tady ta naše kulatá země bude a jestli na sebe nebudeme všichni moc zlí, že bychom za 118 let zmínili v rádiu Čas opět nějaký podobný rekord a la Česká republika. Nicméně, nemusíte dělat rekordy, já teď pozdravím do všech porodnic, třeba nastávající maminky, pro které bude zásadí ten dnešní den, tedy aktuálně 24. září. Nevím, kdy to budou vysílat na TV Relax, ale prostě tohle to se musí říct. Hlavně, ať je všechno v pořádku, ať je mi spokojené, celá rodinka, včetně maminky, šťastná, zdravá, jako a co nám schází. To jsou ty malé zázraky. A o tom to je i na rádiu Čas.

0: Hity, které milujete na všechny možné způsoby na Radio Čas a v přímém přenosu. Já si potřebuji nechat vysvětlit tu logistiku. S námi kolega Martin Fabík, jinak v celou čerstvé zprávě s ním. Ahoj,
1: ahoj, ahoj, dobré ráno.
0: Kde jsi chytl tu, protože já mám OCD na spoustu různých věcí, ano. A ty máš velkou slabost pro mikrofon. Ty máš jako specifické, jakoby, jak si ho dáváš a nastavuješ a podobně. Kde si ho blíž?
2: Já mám pocit, že mám jako důrazný hlas, tak aby to neřvalo.
0: Ne, říkám, že v záznamu, když jsi mi dával různé hádanky nebo já tobě, a hlavně když se člověk zamyslí, ano. Tak není tak důrazný a odpovídá šeptem, tak jsi měl fakt nízký záznam. Ano,
2: dobře, tak já
0: vůbec nejsi takzvaně přehulený, jak se říká u nás.
2: Dobře, jo. Jdem na to.
0: Na co?
2: Na ty hádanky.
0: Jo, takhle, Marťa připravil, já jsem se podíval na zadání. Musím vysvětlit, že Marťa vždycky, ať už mě nebo Lenči nebo oběma, připraví jako takový všeobecný přehled, hádanky a člověk si občas zláme hlavu, všichni to společně dáme dohromady, Marťa takových 50% prozradí nebo poradí.
2: Přesně tak.
0: A já říkám, buď na mě hodný dneska.
2: A jsem hodnej, to jsou lehké hádanky.
0: No a to právě chci říct, že si připadám jako dítě ve školce a teď kdyby mohl použít to slovo, ty si myslíš, že jsem... Jo?
2: Ne, tam je lehčí obtížnost a těžší obtížnost.
0: I tu těžší jsem dál, ale přiznám se ti k něčemu a to probereme hlavně, tu poslední vůbec netuším, jo? Takže vezmeme to velmi rychle, schválně, pojďte si procvičit mozky, jestli jsem to, ale jako...
2: Je to vtipné,
0: na
2: ale
0: to, že je mi 29, teď si opravdu připadám, že je mi 2,5, jo, ale dobře. Maličké zvířátko, zrzavý kožíšek, spořádá zakrátko lískový oříšek.
3: Tak není to veverka?
4: Je to veverka,
0: je to veverka,
4: ano.
0: Dobře. Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá s kamarády? Mimochodem, to jsem ještě netušil, jo? Zlatá koule z oblohy. Není to sluníčko?
2: Je to sluníčko, no. Ano. Tak chtěl jsem dívat zábavné a lehké, no, ať nejsi jako smutnej z toho.
0: Připadám úplně. Každé ráno veselé, tahá spáče z postele, za tu službu nevděčníci, hned ho klepou po palici.
2: No čo to bude, Ráňo?
0: Budík.
2: Ano, budík.
0: Hujá! Tak Marťa teď napsal těžká obtížnost, jo? Nicméně dobře, to jsou moje tipy, u těch prvních dvou bych si asi tipl, co může jednoduše projít sklem, aniž by ho rozbilo, tam mě napadlo něco jako sluneční paprsek, nebo něco
2: světlo,
0: takového.
2: Ano, máš pravdu.
0: Sedí pana na hrádkách, v devatero kabátkách, a těm, kdo jí s flečou, to jsem ještě netušil, slzy z očí tečou, no.
2: Co to bude?
0: Čibule.
2: Čibule to je, no.
0: No a teď se konečně dočkáš, Marťo, protože to poslední asi netuším.
2: Ale bylo to těžké, jako z těch nejvšech, no.
0: Jsem rybář a sítě roztahuji na suchu a chytám ryby, co létají ve vzduchu.
2: To je dobré, že? Jako já bych nevěděl, kdybych
0: jsem rybář a sítě roztahuji na suchu a chytám ryby, co létají ve vzduchu. Aha, ne, tak mi napadlo ještě něco jiného.
2: Co tě napadlo?
0: Pavouk a pavučina?
2: Pavouk, ano. Pavouk a pavučina.
0: Jo, takhle.
2: Dobrej jsi.
0: To znamená, ty ryby jsou mouchy, jo, jako.
2: Ano, létající ryby jsou mouchy.
0: Dobře.
2: Komáři a hmyz.
0: Hele, tak za přípravu... A vlastně i sobě musím zatleskat.
2: Jsi šikovnej, děkuju.
0: S Marťou se uvidíme, protože on má pro mě oficiální za necelou hodinu, ale teď se nemůžu nezeptat. Ptáme se všech.
2: Ano.
0: A vlastně ty v premiéře si teď. Marťo, co ti voní? Něco, co ti opravdu voní, a teď opravdu někdo říká parfémy a podobně, ale jako nějaká věc, pro kterou máš slabost, že vždycky, když ji cítíš, cokoliv, jo, pro někoho je to, já nevím, třeba vůně ranní kávy a podobně.
2: Mně voní benzín.
0: Znám to. Znám to a můžu potvrdit.
2: Nevoní mi ceny, ale voní mi ta vůně.
0: Naprosto chápu, já říkám, já jsem neřidič, vůbec autům nerozumím a podobně, umím říct zprava dobrý, v tom jsem geniální, musíš někdy vyzkoušet. V každém případě, když jsem občas vešel k tátovi do garáže, aby bylo to v dětských letech, nevím, jako jestli to dneska voní jinak, nebo bohuji, co do toho lejou, já nevím, čím, pořád je pohon benzín?
2: Pořád je to asi, jo, je to pořád benzín.
0: Tak občas jako tam člověk zůstane stát a dělá takové to.
2: No mě voní i jako laky, třeba u dědy, jak jsme lakovali něco, tak ty laky, barvy, všechno jako je to takové.
0: Civilní školka, teda přesně řečeno civilní služba v mateřské školce, lakoval jsem všechny židličky a dole jsem byl velmi spokojený. Pozor, ne, pozor, musíme říct, jako to není návod, jo, to je, jako může to být nebezpečné, ale ano, má to
2: ale
0: asi nějaké
2: to,
0: takové ty věci,
2: to.
0: Které v člověku něco zbuzují, no a podobně. Dobře,
2: a co voní tobě?
0: Hele, co se týče kávy, jo, tak já třeba miluju, jedna z věcí, jo, já třeba miluju, když otevřeš ten čerstvý pitlíček té pomleté kávy, jo, tak to velmi rád fetuju, teď to můžu říct.
2: Tráva je dobrá, zubní pasta.
0: No, to jsou přesně takové věci, ty věci, na to se ptáme. Samozřejmě můžete využít Facebook, kde jsou tedy hojně odpovědí, ale taky WhatsApp Rádia Čas, kde začínáme. Marťo, číslo?
2: 7766 12 800.
0: Klidně zprávu i namluvte, ať vás i slyšíme, a zkusíme právě ještě z Facebooku schválně, jako jestli budeš souznít.
2: Co tam voní?
0: Pavla hlásí čerstvě usečené seno.
2: To je boží, to ještě voní.
0: Nasekaná tráva. Neznám horší smrad. Čerstvě nasekané trávy, opravdu, já se znervozním. Ne, protože já mám pocit, že všude ta, jako jak oni to rozptýlili, znáš mě to od CD, jo, v lese, já v lese, tak jakože to ta klíšťata rozptýlilo i na chodníky, až nemůžu ani projít kolem.
2: Tak takhle mi to nenapadlo na to přemýšlet, ale díky, teď už to mám jinak.
0: Nicméně Pavla píše od Moribundusu, kdy jsem ztratila čich, už jenom vzpomínám, jaké to bylo hezké, jo, takže objímáme na dálku. Káva a čerstvě pečené kynuté buchty. Honzovi buchty voní krásně, no. Ku podivu, já moc jako to školství nemusel, dokonce ani školku, kde se mi taky stýskalo po rodičích, ale tu vůni z dětství, tam byla vždycky, jak se tomu říkalo, by to byl čaj s mlíkem nebo bílá káva. A nějaká ta ranní pomazánka, tak to tak jako...
2: Rybí pomazánka a k tomu ta káva.
0: Na rybí pomazánka mi neevokuje školku, nebo ta vůně...
2: To evokuje, tak ne, to bylo,
0: už to se za nás dělalo, ano. Chleba s máslem a medem třeba, nám tam dávali k té bílé kávě.
2: Já jsem měl pomazánky hlavně, a k tomu ta káva, tvarušková.
0: Hele, jako ten med je taky namazaný na chlebu, jo, nemusíme se hádat, jo. Ale prostě bude co řešit a komentovat i za hodinu, pište, nahrávejte a krásný vůňavý den vám všem.
1: Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

Čtvrteční čas s Rádiem Čas a Radimem, pokud se nepletu, právě čtvrtky v České republice patří kinopremiérám a je fajn, že jenom nesedíme v těch obývácích u různých těch platform a televizí online, ale že si občas zajdeme i se svou láskou nebo kamarádem do kina na to velké plátno, prožít ty příběhy někdy opravdu reálné. A tento film bych chtěl zmínit z jednoho prostého důvodu, protože nás bude reprezentovat na Oscarech. Opravdu český kandidát na Oscara, tedy v rámci letošního roku, film Kdyby se holuby proměnily ve zlato, míří do českých kin, takže když tak běžte zkouknout, jako jestli je to podle vás zasloužené nebo ne. No, je to hodně silné, to se musí nechat, takže teď nebude žádné chichichichochocho. Když tak se mrkněte, protože Pepa Lubojacky natáčela, pokud se nepletu, 5 let se svým bratrem, ale taky bratranci, kteří jsou bohužel závislí na alkoholu, a zaznamenávala úplně všechno, co s tím souvisí, od takových těch třeba lepších momentů až po velkou snahu, takovou tu zoufalou se slzičkami pomáhat, až po život sám, nebudu prozrazovat pointu, jak říkám, bude nás reprezentovat tohleto silné dílko na dalších Oscarech, tak snad zabere, a i kdyby ne, tak myslím, že by se tak jako mělo pošoupnout dál mezi lidi, protože občas zapomínáme na to, když se zakazují jako další věci, že právě i alkohol, co si budem, je návyková látka, že jo. No, ne, filozofické okénko, nebudu tady dělat žádné žerty, spíš gratulace všem tvůrcům, i když jako mrazí až za rohem. Tak jo, tak teď už posílám trošku úsměvů, platí co písnička, to hit, který milujete, jedeme dál na Rádiu Čas. A lidi, hýčkejte se.

0: punto. Na rádiu Čas, krásné ráno všem, je to voňavé ráno. Dneska sondujeme, co vám voní, co vám nejvíc voní, která vůně opravdu ve vás budí ty nejlibější pocity. U mě se toho najde hodně, před chvílí jsem zmiňoval třeba čerstvý balíček, takhle, ať to mám správně česky, jo, balíček čerstvě otevřené kávy. Je zvláštní, že občas, když to zmíním, protože se jako pohybuju v různých parfumeriích a tak dál, kde hledám, jako to jsou ideální vůni, tak mi vždycky chtějí nacpat jakoby kávu jako složku v parfému, což zase jako tam se moc nepotkáváme, jo, ale ta ryzí káva, to je něco nádherného, ale osobně sám za sebe, já třeba zbožňuju, já tomu říkám vůni Prahy, ale vlastně jakéhokoliv většího města, kde korzujete mezi lidmi v průběhu nějakého dne, kdy je třeba ještě počasí, dejme tomu déšť, rozvíří ty vůně a já mám rád, když jako kolem mě ti lidi prochází, každý voní trošku jinak a je to taková jakoby esence života, jo, takže já to mám také trošku náročnější, ale spousta vůní mi připomněla různé lidi, různé situace. Káva, vanilka, levandule, stáje s koňmi, papírnictví a knihovny. Tak velmi přesný a tak jako hodně velký výčet poslal Michal přes WhatsApp Rádia Čas, který už krásně funguje. Zkusíme další, ta je od Zuzky. Zdravím všem do rádia a posluchačům, jako dítě jsem ráda cítila vůni peřin, které byly čerstvě povlečené. Teď miluju vůni svého muže. Ano, to taky často lidi říkají, buď vůni partnera, anebo vůni svých dětí. Nicméně audiosprávy taky chodí a to cením. Třeba Lenka. Zdravím do Ivančic.
1: Tak mě vždycky evokuje dětství, připomíná mi vůně pražců železničních, protože jsme chodili vlastně s dědou, chodili z Nového Sedla do Lokte kupovat vajíčka a chodili jsme po kolejích, tak vždycky ta vůně mě úplně připomíná vlastně mojím dětství. Hezké ráno a hezký den všem. Ahoj, Lenka z Ivančic.
0: Zlata. Mimochodem, až teď mi dochází, já vím, že to zní divně, jo, ale že nás opravdu někdo poslouchá, protože Lenka nahrávala, když jsem tam vzadu ještě mluvil. Takhle jako člověk je tady uzavřený do těch čtyř stěn a ví, že předává nějaké informace, ví, že třeba někomu lepší den, ale neuvědomuje si, že opravdu někdo třeba, když si maže ten chleba nebo pracuje, tak jako poslouchá ty vaše někdy pocitově žvásty, někdy předáváme něco vážnějšího. Takže jo, díky, že tam jste, někteří už 28 let, takže ňuňám a objímám na dálku. Kolik máme? 6:47, další muzika připravena před celou čerstvé zprávy s Marťou a jinak Facebook, WhatsApp 776612800, což už se myslím říkal, takže to chce kave.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak co, moji milí, zlatá věta Rádia Čas vám stačila jednou, co jsem ráno řekl, nebo jelibo ještě opáčko? Někteří možná vychytali už včera odpoledne, protože když skončí soutěžní kola daného dne, tak kolegové vždycky vypíchnou tu novou aktuální zlatou větu. No, dělám kolem toho velkou omáčku, jasně, že připomenu. Tak pro dnešek, který čtvrteční čas s Rádiem Čas, je věta: hity, které milujete, a nálada, která vydrží. To je ona. Možná už po sedmé zavoláme prvnímu nebo první z vás zaregistrovaných na našem webu. Jinak hledáme tu nejvoňavější věc, nebo prostě co nejvoňavějšího přijde vašim, jak to mám říct, nozdrám jako ta největší nirvána. Nevím, jak to jinak popsat. Facebook se plní, WhatsApp jede na plné koule s prominutím 7766 12800. Počkejte, dáme si ještě jednu, ať vás inspiruju. Tady mám ráda vůni dřeva a samozřejmě vůni čerstvě namleté kávy. Krásný den přeje Kristýna. Kristýnko, stejně tak. Čerstvé info k tomu dodá kolega Martin Fabík. Já se vždycky koukám na hodinky, jakože to ukazuju na ruce, a přitom hodinky regulárně nosím už několik let, jo, ale tak prostě mi to pomáhá, že to jako asi zní přesvědčivěji. Tak koukám na své hodinky a vidím, že za 5 minut bude 7. Dobré ráno, Moravo.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Moje.cz. A jedeš dál.
12: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
13: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
14: Vydejte se po ní i vy. Přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
15: Stále si dávejte pozor v Bruntále na silnici v oblasti Krnov. Stala se tady dopravní nehoda dvou nákladních aut a dodávky. Na místě zasahují záchranné složky. A pozornost se vyplatí na dálnici D49 v oblasti Pravčice ve směru Fryšták. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Projíždějte se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
16: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
17: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
15: Zdravím, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Česku chtějí vědci hledat život na měsíci Saturnu. Připravují přístroj, který bude zkoumat materiál z gejzíru na jeho povrchu. Vědci chtějí zjistit, jestli se tam nacházejí látky, které mohou souviset se vznikem života. K Saturnu by se podle televize LTV Plus mohli vydat ve 40. letech.
17: Morava aktuálně.
15: V Bílovci na Novojičínsku bude 6. října otevřen zvířecí hřbitov, první v Moravskoslezském kraji. Podrobnosti dodává za radnici Lenka Gulašiová.
18: Jde o pietní místo, kde lidé mohou důstojně uložit své domácí mazlíčky po završení jejich života. V první etapě půjde o zhruba 120 hrobových míst. Radnice počítá s tím, že hřbitov budou využívat nejen majitelé domácích mazlíčků z Bílovce a okolí, ale z celého regionu. Chceme ale zdůraznit, že v žádném případě nejde o zvířecí krematorium.
15: Ve Zlíně si lidé mohou zdarma nechat zkontrolovat zdraví. V sobotu ve Zlatém jablku si mohou nechat vyšetřit znaménka, zrak nebo hladinu cukru v krvi. Připravené budou také ukázky první pomoci a správného samovyšetření prsou a varlat. Akce potrvá od 10 do 17 hodin a není potřeba se objednávat.
17: Rádio Čas, sport.
15: A pátek nabídne hokejové zápasy Tip Sport Extraligy. Od 5 hodin odpoledne se ve Werk aréně utkají oceláři Třinec s Vítkovicemi a v 18 hodin nastoupí Olomouc proti Kometě Brno na zimním stadionu.

milujete. Dobré ráno, Radime. Mám ráda vůni čerstvě pomleté kávy, vanilky a kardamomu. Dneska ráno mi voní česneková polévka. Máme nějaký moribundus, tak ať si kurírujeme. Barbaro, já už jsem to zmiňoval jako i po 6. hodině. Máme to konec konců trošku i tady v našem mediálním domě, takže hudba jako lék, hodně tekutin a objímáme na dálku. Dneska se vás ptáme, co vám v životě opravdu nejvíc, ale opravdu nejvíc voní, tak já se podívám na Facebook Rádia Čas, ať ho Bobka nezanedbávám, tak třeba Dagmar napsala vůně maminky, tu nenahradí nic a nikdo na světě. Já to zaklepu na dřevo, naprosto s vámi souhlasím. Renča je specifická, miminka, knihy, mlha, perničky, mikulášský mandarinky, to znamená všechno to tak trošku voní adventem, ty vaše čichové vzpomínky. No a vůně kávy a vůně levandule, krásně voní i malé miminko, Slávka. Vůně kávy a levandule mimochodem se mi vybavuje v jednom parfému, pro který mám velkou slabost. Třeba, že jsem říkal, že kafe jako v parfémech moc nemusím a... Je levně k dostání, pánský, akorát nemůžu říkat, jako která to je, to bych tady dělal jako product placement a o toho tady nejsme. Takže prosím vás, pište, vonějme se třeba i ve vašich audiosprávách, protože vás rádi slyšíme. No a co platí vždycky pomalu už 28 let, to jsou hity, které milujete. Tady jsou další, Radim Sobislav Bednář jméno mé a za celý náš tým vám přeju, jsem tak jako teď mávl rukou, jakože no celý náš tým a jsem tady sám. A teď mi spadly ještě figurky tady, ne, šišmarja, to jeden. Chce to kavet.

0: Krásné ranní vstávání, někomu dobrou noc po noční s týmem Rádia Čas, čtvrtek o víkendu zase o něco blíž. A tak mi teď dochází, si dělám takovou malou statistiku v hlavě, že jsme s kolegyní Lenčou poslední 2-3 týdny měli slabost pro lechtivé filmy. Přesně řečeno hlavně pro jednu představitelku, které jsme se shodli na tom, že vypadá jako docela normální holka, normální žena. Prostě taková sympatická, člověk by si řekl, že třeba bude někde manažerovat, ne, tak ona manažeruje svému sexuálnímu životu, jmenuje se Bonnie Blue a natáčí filmy výhradně pro dospělé. Trhla spousty rekordů, které už jsme probírali, nechci se tady červenat až za roh. Nicméně, ona se nám před časem vdala a protože pokud se nepletu, nemohla mít potomka, tak si ho pořídila taky při jednom filmovacím rekordu, to necháme taky být. No a nedávno jsme zmiňovali, že začala dražit jméno pro tohle miminko. Zkrátka, kdo přihodí nejvíc peněz, protože ona je hvězda sociálních sítí, tak to miminko pojmenuje právě po něm, přesně řečeno po jeho nápadu. Takže potrženo, sečteno, už to víme. Mimi se bude jmenovat Beth Bolt. Což je, pokud se nepletu, nějaké online kryptokasino a nějaká sásková platforma, pro mě teda šuplík jako nikdy víc, tím bych se neřídil. Nicméně prostě Bonnie něco nabídla, takže teď bude platit právě tímhletím zápisem na matriku. Víte, kolik za to dostane? V přepočtu přes 30 milionů korun, 1,2 milionu liber. Tak si říkám, jako jestli to svému Mimi náležitě vysvětlí, nebo jestli to Mimi vezme, protože maminka mu ukáže ten šek, anebo jednoho krásného dne se ty jejich cesty rozejdou a dítě, potom už jako dospělý člověk, se bude myslet to svoje. No, bláznivá jména jsme probírali stokrát, když tady už je jakoby něco nad tím a zatím a jak říkám, no, nebudu soudit, posílám dál, rozhodně nás to probralo, možná některé pány tak, že nebudou ani řešit jakoby dotyčnou společnost, po které se miminko bude jmenovat, ale spíš čím se jeho maminka živí, že ano, ale tak to už je vaše věc. Jak říkám, my nedáváme návody, ale posíláme zajímavosti. Rádio Čas kdykoliv online na cazradio.cz, to jsou dobré onliny, to doporučuju, tam se můžete zaregistrovat i do Zlaté věty, to je bezpečné, no a pohodu všem, čerstvé horoskopy bonusem.
1: Dobré ráno, Moravo. Nejlepší dávka hudby, vtipu a energie na Rádio Čas. Na Rádio Čas.

0: Dnešní ráno a vlastně celý čtvrtek s Rádiem Čas jsme si udělali hodně, hodně moc voňavý, ale co vám v životě voní nejvíc? Nebo kdo, to je mi úplně jedno. Rádio poslouchám vždycky v autě, miluju vůni čerstvé kávy, miluju vůni knih, levandule, tymiánu, vůni jara a vůbec nevím proč, ale miluji vůni střelného prachu. Jako malá se milovala vůni svého táty, otce, Renda. Tady přesně řečeno Renáta, jsem úplně přesný. A o tom to je, každý má něco jiného a ve mně některé vůně vzbouzí opravdu vzpomínky na dotyčné lidi, takže jako v tomhle, to je moje silná parketa, no, někdy až moc, že se dojímám jako na každém kroku. Díky moc, že píšete, že nahráváte, my vás totiž rádi i slyšíme. Nahrál konkrétně čerstvé horoskopy i náš dvorní astrolog, takže Milan Gellner a čtvrtek v celé své kráse. Lidi, ať se daří.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Čtvrtek bude oproti dnu předchozím znatelně vyhrocenějším. Nadít se můžeme emočních výbuchů, sklonu sklidňovat se pomocí omamných a návykových látek a také nemoudře zacházet se svou energií se sklony k agresivitě. To se týká jednotlivých znamení, tak lvi budou ve svém projevu velmi přesvědčiví. Berani mohou jednat poněkud impulzivně až zbrkle a střelci si budou užívat ve společnosti přátel. Hodnáři by se měli realizovat na poli sexu. Blíženci se mohou vyžívat v hravých a radostných aktivitách a váhy se budou snažit jednat pod tlakem pragmaticky a racionálně. Býci budou mít den takový nemastný, neslaný. Panám by se mělo dařit v soutěživých aktivitách a kozorozy dnes zřejmě nebudou ve své kůži. Ryby mají naději na úspěchy ve vzdělávání. Radci by se měli snažit pobývat co nejvíce v klidu, nejlépe někde v přírodě, a štíři mohou konat poněkud necitlivě. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.

Tak mě teď prostřednictvím rádia Čas napadl výraz a dohledával jsem na internetu, jo? Zadal jsem tam, kdo je borec, případně co je borec, ale víme, kdo je borec. Tak prosím pěkně, člověk, který v něčem vyniká, je šikovný, schopný nebo obdivovaný, člověk, na kterého je spolehnutí a tak dál, protože slovo borec mě napadlo, když teď budu myslet na Brno. Ano, světe div se, Ráďa bude chválit Brno, já tam občas zajíždím a občas mám jako hlavně s dojezdem a logistikou trošku problémy. V každém případě borci tam jsou a opravdu není jich málo. Zmíním teď hlavně vědce z výzkumného centra Vysokého učení technického v Brně, protože plánují už nějakou dobu, nebo spíš jakoby testují lepidlo, které by mohlo v budoucnu pomoci s léčbou tříštivých zlomenin. Opravdu kostní lepidlo, chápete to? Já si to jako vůbec neumím představit, ale v podstatě obsahuje dvě látky, teď to nehodlám vysvětlovat, které udělají speciální pojivo a vlastně v těch daných místech, kde to bolí nejvíc, s tím, že doktoři dokonce by mohli přidat i třeba i léčivé látky, antibiotika a tak dál, nahradí tu složku, tu samotnou kost, jenomže hold, teď je třeba nejenom testování, ale taky penízky, ale prostě jako dobrý nápad byl zrozen a zdá se, že to je na dobré cestě, jo. Takže řekl jsem to co nejvíc jako amatér, ale teda jako by klobouček, takže ještě jednou, opakování matka moudrosti. Pokud znáte někoho, nebo máte třeba, já nevím, kamaráda, případně manžela z Vysokého učení technického, z místního výzkumného centra, tak tam máte opravdu borce a jen houšť. Konec konců, pokud se nepletu, spolupracuje s nimi brněnská fakultka a hlavně pro tu u svaté Anny mám velkou slabost, protože mi tam pomáhají často s kamarádem Marťou. Oni ho všichni znají, to je ten sympaťák na oranžovém vozíčku a všichni jsou tam borci a srdcaři prakticky až do posledního. Takže tak no, bednář se dojal a vy se budete dojímat taky, protože dneska nebylo ještě ani jedno kolo zlaté věty. Tak jenom připomínám, že jste to vy, ta dnešní zní hity, které milujete a nálada, která vydrží. A protože jsem opravdu dojatý, tak slíbím, že mezi 7 a 8 si dáme první kolo. Dobré ráno, Moravo!

0: z medicínského světa, protože letos máme i rekordní počet dárců krvetvorných buněk. Tak se tomu dneska říká, když jsme říkávali kostní dřeně. Pokud se nepletu, v registru je přes 220 tisíc lidí. A v tomhle případě, i když co si budeme povídat, občas sociální sítě dělají pěknou paseku. Řadě případů, nebo spíš řada příběhů pomohla k tomu, že se lidi buď to odměkčili, nebo si řekli, probovat, co tu dělám, když můžu jenom někam zajít, odeberou a já pomůžu dobré věci. Takže 220 tisíc a doufám, že to bude jenom houšť. Takže lidi, pojďme si zatleskat, jak říkám. Není to, tady v tomhle případě opravdu neplatí, jakože je to maximum, naopak, můžou se přidávat další. A já doufám, a je to zase trošku z jiného ranku, že podobně budeme inspirovat mezi 6. a 9. říjnem, kdy na Rádio Čas chystáme moderátorský maraton. Pomáhat se bude zase trošku jinému životnímu příběhu, tímto zdravím malého Patrička, možná, že jeho rodiče poslouchají už teď. V každém případě 6. až 8. celé dny, 6 až 18, budeme tady společně s Lenkou i kolegáčky z Rádia Čas Rok vysílat. No a v pátek 9. bychom si udělali takové slavnostní vyhodnocení, kolik se právě pro dobrou věc vybralo. Ale hlavně se tady tak jako všichni potkáme společně a uděláme si, já bych řekl, že to je snad jediný team building, který mi vyhovuje, protože to bude v domácím prostředí a člověk bude dělat rád to, co ho baví. Jo? Takže zapište si, ať už budete v práci nebo mít volno, když si přitom naladíte Rádio Čas 6. až 9. října. Samozřejmě i další dny, budeme rádi. Jo? A všem borcům tleskám, protože vy dárci, teda to je kapitola sama pro sebe. Dneska je teda víc dojetí a méně smíchu, že jo? No tak možná si to nahradíme už za chvíli, protože víš, nevíš, připravil kolega Martin Fabík a bude se mě ptát plus minus za 5 minut.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc. Bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Bocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
6: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
7: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800.
5: Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. We were good.

0: Hity, které milujete na Rádiu Čas, nemůžu nezmínit Miley Cyrus v roce 2026, protože jsme se dočkali vlastně před časem a docela rychle po té předchozí nové desky, Buzz Persuades, na to říkám správně, protože moje angličtina achy chouvej. Jestli pak kolega Martin Fabík vlastně slyšel alespoň nějaký single nové Miley Cyrus?
1: Je to možné, ale nedokážu to říct, jestli jo nebo ne.
0: No, protože jako teda, jako by hlavně ten první single mě hodně bavil. To je Gaga, to je Madonna a to je Grande dohromady.

0: Upřímně, jako být hudební dramaturg Rádia Čas, tak ji nahradím jako za Flowers a podobně. Palec nahoru, ne?
1: Jo, super. Souhlas. Taneční hudba, takže super.
0: Tak jo, zveme na taneční parket i v dalších minutách, nicméně teď se podíváme do kalendáře a jak jsem slíbil, ptát se bude Martin.
2: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
1: Jdeme na to. Dnes slaví narozeniny česká herečka, která stále vypadá skvěle a kterou známe z několika českých seriálů. Její příjmení je německého původu a znamená svobodný muž. Za A. Chceš na pojedu nebo to řekneš sám?
0: Nemáš náhodou, kdy se narodila, který ročník?
1: Ne, nemám. Ale myslím, že má 70.
0: Frajmanová?
1: Ano, Veronika Frajmanová. Kde všude se objevila? Vyjmenuj alespoň 5 věcí, kde ona byla. Jsem zvědavý, jestli nemáš přehled.
0: Veroniku nedám, přesně řečeno, jako vybavuje se mi, ale dodnes, mimochodem, už jsem zapomněl název, jo, ale to mi musíš uznat. No. To byl jeden jako z prvních takových, nevím, jestli to byly 90 nebo 2000, z prvních hororů. Normálně hrála v hororu.
1: Ale ona hrála i tam, co nemáš rád, to pokračování, jak jsi říkal. Ježiši. Je tam sníh.
0: Kriste, pane, Sněženky a Machři.
1: Ano, tam
0: přesně
1: hrála.
0: Tak. Takže jak původní, tak po 20
1: takže
0: letech, ano.
1: Dva, ano.
0: Rozhodně si pamatuju, já si pamatuju ve spoustě věcí, ale nic nejsem schopný říct.
1: Takže třeba Vyprávěj, nebo Zoo, Cesty domů.
0: Já si to neuznám.
1: Snowboardiáci, Rafťáci.
0: Neuznám si to.
1: Dobře. Dále má narozeniny tady tato herečka, tak poznej podle hlasu. Počkej, už to pouštím.
3: Já jsem malej, ale šikovnej.
0: Iveta Blanarovičová.
1: Ano. Který slavný americký spisovatel je autor románu Velký Gatsby, který se narodil v roce 1896?
0: Francis Scott Fitzgerald?
1: Ano, dobře.
0: Nervy moje.
1: V roce 1948 byla v japonském městě Hamamatsu založena známá automobilka. Víš, která to byla?
0: M nebo S?
1: H.
0: Ale tam ty dvě další jsou taky Japonsko, ne? Pokud se nepletu. Mazda a Suzuki, ne?
1: Suzuki, asi. Ano.
0: Dobře, takže počkej.
1: H. Tak H na moc není.
0: Hyundai? Ne, tak Hawaii, nebo jak jsem počkej, Honaki.
1: Je to podobné, jak
0: Hawaii. Jenom prosím vás všem, kteří teď třeba řídí, jo, a jako křižují se, bednář nemá řidičák, jo. Já vím, tak druhé písmenko mi dej. Honda.
1: Honda, ano, správně.
0: Neuznám si.
1: V roce 1991 vydala americká rocková kapela Nirvana své přelomové album, které ji celosvětově proslavilo. Jak se jmenovalo?
0: Seems Like Teen Spirit?
1: No.
0: Nevermind?
1: Nevermind. Vyjmenuj tři hlavní členy k americké rockové kapely Nirvana.
0: Aha, tak já dám asi možná jenom, to byl samozřejmě, bože, teď, ne, vůbec mi neukazuj, žimara, muž ve
1: srdcíku,
0: Kurt Cobain,
1: ano,
0: a potom
1: dál.
0: Tam byl potom Foo Fighters, jak on se jmenuje, on to nějak Gehen, ale není to Gehen, Groban, Gahan, už je nedám dohromady, ty
1: zbyla. Dave Grohl a Chris Novoselič. Tak a jdeme na zvukové ukázky, poznej pořad, seriál nebo film, jsem zvědavý. Tak jdem na to.
0: Teletubbies?
1: Ano, smačkové dětské pěnko. Dál, toto znají podle mě všichni Češi.
4: Tak kolik dáme, Karle? 15 minut. Já tě nevím, Karle, za 15 to nestihnu.
0: No. Zvažuju, jestli jsem vlastně nikdy viděl dokonce, mám pocit, že znám jenom fragmenty, ale
1: jsi pokud... Jsi neviděl dokonce ten film? Tak já dobrý.
0: Jsou tak jako různé epizodky, jsou to účastníci zájezdu?
1: Ano, přesně. Mm-hmm. Poslední je film.
0: Jasně. To je krása.
1: Je.
0: Tak buď to bude historické, romantické nebo dobrodružné. Protože zní to výpravně hodně.
1: To výprava, všichni ženatí a vdaní to mají na sobě.
0: Král prstenu.
1: Pán, přesně. No, nevadí, no, tak.
0: Kdybys viděl, na co jsem teď myslel, ale dobře. Dobře, tak jako, tak
1: jo. To je všechno.
0: Dobře, super. Dobře, tak jo, tak kdybys
1: byl pan, dobrý.
0: Kdybys byl pan profesor ve škole, tak jako mi dáš známku?
1: 3+. Je to slabé?
0: Jsi bič. Jsi bič, já bych si dal 2-, ale 3+ bylo kruté.
1: Ale
0: teda.
1: 3+ je plus.
0: Já ti přeju hezký den.
1: Díky. Radio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete, teď zpátky v čase k úžasné desce Hany Hegerové Potměšilý host, kde byla taková písnička, možná pro některé zapomenutá, ale já ji naprosto zbožňuju a krásně souvisí s dnešním povídáním na Radio Čas.

0: Ano, vůně. Vůně na rádiu Čas. Co vám v životě opravdu voní, pro co máte velkou slabost a jede to ve velkém nejenom Facebook Rádia Čas, ale taky WhatsApp 776612800. Tak schválně, audio zpráva. Jejda, tam pořád zní ještě Hanička. No tak jako dívejte se, není to nádhera. Dobře, tak jo, ať už jsme teda profíci, co nám namluvila Eva?
1: Ahoj, tak já miluju vůně parfému, ať už jsou dřevité, nebo sportovní, teda hlavně panských, nevím. Jako já si je na sebe nedávám, ale ujíždím na nich. Já jak cítím kolem nějakého muže, tak se musím k němu jako přiblížit a přivonět si. No a jinak mám ráda vůni benzínu. Ahoj.
0: Ahoj Evi, mimochodem, vy ženy si to můžete dovolit. Řadě žen dokonce i sluší pánské parfémy. Pánové to mají tak jako nikdy, pokud jsou odvážnější. Další tip od Vaška, tak zdravím chlapy. Voní mi vůně svíček, květin v kostelech, dále dámské vůně a taky vůně knih v antikvariátu v Ostravě Porubě. Jsem chlap, dámské vůně nepoužívám, ale moc mi voní. Tímto zdravím, haj ve Slezsku. Jo, já cením všechno, každá odpověď je správná, nic není špatně a vy jste naprosto úžasní. A to je zvláštní, já mám pocit, že zlatá věta dneska ještě nebyla. Co s tím uděláme?

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Kdo si hraje nezlobí, na tu první hru jsme si museli dneska počkat trošku, ale může to být kdykoliv mezi 6 a 18 hodinou, tedy všem, kteří se zaregistrovali do soutěže Zlatá věta Rádia Čas, můžeme zavolat, když nám tu větu řeknete, tak já myslím, že si popřejeme a tisícovka dříve nebo později dorazí na váš účet. Tak uvidíme. Zdá se teda, že dneska bude velká převaha žen, kterým budeme volat, tak schválně zkusím vytočit telefonní číslo jedné z nich. Omlouvám se za malé pauzy, protože to dělám v přímém přenosu, ale snad to mám správně. Tak. Aha. Jo, výborně. Evička by tam měla být.
2: Ano?
1: Ano, radním se Vyslav Bednář, Radio Čas. Dobrý den. Dovolal jsem se správně Evě?
2: Ano, dovolal.
1: Evičko, vzala jste to rychle, nevzbudil jsem vás, jo?
2: No, zrovna jsem vstávala.
1: Výborně, no tak vy jste v jaké fázi svého dne, co se týče Zlaté věty? Tu znáte nebo neznáte?
2: No, hity, které milujete a nálada, která vydrží.
1: Vy jste už mi rovnou řekla. No, prosím vás, no. Jako, když jste zrovna vstávala, tak kde jste ji slyšela?
2: Já jsem ji slyšela včera večer.
1: Tak pozor, a to je jeden z těch připravených, protože kolegáčci, když odjedou všechna ta kola, tak samozřejmě potom prozradí tu novou aktuální větu. A vy jste mi řekla úplně ukázkově.
2: Ano.
1: Takže já se tady raduji, vy říkáte ano, já vím, 1000 korun a podobně, takže gratulace veliká.
2: Děkuju.
1: Ty základní údaje máme, takže brzy se vám ozve kolegyňka, ať ještě doladíte detaily, ale Evičko, já se vás chci zeptat, co vám tak v životě nejvíc voní? My dneska se ptáme úplně všech, dneska si povídáme o vůních, tak co vám voní?
2: Teďka poránu i tam voní na stole káva, takže vůně kávy.
1: Že jo, snídaně a dobrá káva, to si tak, člověk tak. Říká, že všechno je v pořádku a tak, jak má být. Tak si ji užijte, gratulace k výhře a bylo to ukázkové. Mějte se báječně. Naschranou, rádost se stalo. No a tak třeba i po 8. až 9. někdy v té době si dáme další kolo a tak dál a tak dál. O, jak prosté denně až 7000 korun pro vás.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních

0: Krásné dobré ráno, Rádio Čas, Radim, já vás zdravím, podělím se s vámi o krátký malý příběh ze života. To se tak jako občas stává, pořád na to nejsme zvyklí, jak jsem si povídal s řadou kolegáčků, ale včera jsem šel na svou fyzioterapii, takže teď mám jako záda samé kolečko, ale jako cítím se dobře zase po delší době. V každém případě najednou jako vnímám, že za mnou jde nějaká dvojice, tak jsem se jako tak otočil a okamžitě ve chvíli, protože jsem měl sluchátka, kdy jsem mi vlastně sundal, se za mnou ozvalo, vy jste z Rádia Čas. A já, ano, asi to tak bude. Sledujeme vaše videa, je jich málo. Já říkám, tak aspoň dvakrát týdně, vždycky v průměru, pokaždé, ano. Aha, tak to se musím ještě podívat. A bez řečí dvojice zmizela, nebo já jsem taky popřál hezký den a šel jsem dál. Takže jako trošku bubák, nicméně je to pravda, snažíme se vám jakoby podrbat bránici touto cestou. Dneska jako malý výpadek, jakoby takový moribundus a podobně, ale v sobotu pro vás chystám jedno speciální překvápko. Takže kdo si počká, ten se dočká opět jedno partnerské a potom už klasicky zase s Lenčou úterý a čtvrtky. Jenom ať víte, že všechno je při starém a i proto tady jsme, abyste nás sem tam i viděli. Za 4:08, hezký voňavý den, ptáme se vás na to, co vám v životě opravdu moc a moc voní a čerstvé info v celou připravuje Martin Fabík.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po 7:30, Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: Čas. Radio Čas. Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
11: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě na trase Český Těšín Opava. Stala se tady dopravní nehoda dvou nákladních aut. Může hrozit zdržení. A pozornost mějte na Vyškovsku na silnici v oblasti Velešovice. Kvůli nehodě dvou osobních aut je omezen provoz a zasahují složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Zdravím, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku je se svou školou spokojená více než polovina středoškoláků. Vadí jim ale, že se ve škole často učí věci, které moc nevyužijí v běžném životě. Chtěli by se víc naučit pracovat s penězi, řešit problémy nebo se lépe orientovat v informacích. Průzkum také ukázal, že asi 70% studentů chce chodit k volbám.
1: Morava aktuálně.
11: Na Opavsku policie upozorňuje na rostoucí počet nehod elektrokoloběžek. Letos už jich eviduje 14, loni za celý rok 9. Odborníci radí jezdcům hlavně nepřehánět rychlost a dávat pozor na ostatní. Na podzim navíc může být nebezpečný mokrý povrch nebo spadané listí. Valašské Meziříčí nabídne další bydlení pro mladé rodiny. Radnice získala stavební povolení na přestavbu bývalého internátu sklářské školy, ze kterého vznikne 34 nových bytů. A to není všechno, jak nám prozradil mluvčí města Jakub Mikuš.
13: Zároveň připravujeme další rozvojové lokality určené pro výstavbu bytových a rodinných domů. Jedná se například o pozemky na ulici Vrbenská, v areálu bývalé Křižanovy pily či v našich místních částech. Máme také spuštěn dotační program, v rámci kterého přispíváme soukromým investorům na vybudování technické infrastruktury, tedy cest, chodníků, vodovodů, kanalizací nebo veřejného osvětlení.
11: Jedná se o soukromé investory, kteří chtějí ve městě stavět byty nebo řadové domy.
1: Rádio Čas, sport.
11: A sobota nabídne hokejové zápasy Maxa ligy. Od 5 hodin odpoledne se Zubr Přerov utká s Litoměřicemi v Meo aréně. Ve stejný čas nastoupí Vsetín proti Sokolovu. Hrát se bude na Lapači. Dnes bude zataženo až oblačno. Objevit se může déšť, místy i přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Na horách naměříme kolem 8 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Stará Mezopotámie a královna Semiramis. Ta prý měla být de facto patronkou prvního známého parfému v dějinách, který obsahoval pryskyřice, esenciální oleje, bylo tam kadidlo, mirha, taky levandule, vavřín, šalvěj nebo koriandr. Hele, podle toho složení, jak jako, protože já zbožňuju parfémy a svět parfémů, tohle by normálně snesl na sobě i chlap. Nicméně dneska je to o všech vůních, které vám dělají dobře na těle i na duši, takže co vám v životě voní opravdu nejvíc? Ptáme se na Rádiu Čas, aktuálně zradíme. Já vám zdravím, hezká Čecha. Máme 2 minuty po 8 a další hity, které milujete jen pro vás. Užívejte den.
14: Zima, no,

Ranní pohoda, pohodička s Radimem na Rádio Čas, tak se koukám do kalendáře, že nám, no tak jako ještě pár týdnů zbývá, ale v podstatě 1.11. opět po roce začne Movember, kdy si sice budeme nechávat narůst knírek, ale všechno to je na podporu vlastně onemocnění, třeba i nejenom prostaty, ale varlatů mužů, a upozorňuje se na tom a slovíčko koule se hodně skloňuje. Z trošku z jiného úhledu skloňoval asi pravděpodobně nejvirálnější muž těchto dní, Nor Klaus, který se na svých sociálních sítích podělil o příběh, který souvisí s velmi slavným severským řetězcem. Jo? Já ho nechci říkat, ale prostě v tomhle slavném řetězci, většinou s nábytkem, mají takovou oblíbenou červenou židličku, příjemnou na posed, ona je vlastně červená a ta hlavní plocha má ještě takové jako dírky, kulaté dírky v sobě. Jo? No a on ji právě tenhle ten náš Klaus použil ve sprše, protože měl, pokud se nepletu, nějak porouchané koleno, zraněné koleno, takže se sprchoval v sedě. No a během toho mu do jedné z těch volných průrev prostě vlezla jedna kulka. Jedno varle, nevím, jak jinak to mám říct, a protože voda byla horká, tak jako ještě ta část natekla a on se z ní nemohl dostat. A trvalo to strašně dlouho, jednak vymýšlení, jak se z ní dostat, a strašně moc bolesti, že se potom podělil na sociálních sítích, stal se virální. Je to takové že varování, touhletou cestou, pánové, ne. Tohle to radši na sezení v pokojíčku, nebo když přijdou návštěvy, ale ideálně taky oblečené. Ojíky, jojky, ono to bolí, jenom když si to člověk představí, jako co si budem. Jak říkám, no, máme to hezky vyvážené, že ne, jak si občas říkáme, kdo to má horší, těžší, lehčí a podobně. Já myslím, že každý by se našel něco, kde by dělal ojky, ojky. Tak na sebe, moji milí, dávejte radost, na Rádiu Čas stále platí hity, které milujete, pohodička, a pokud máte nějaké to bebí a bolístku, foukám.

0: přichází bez pozvání.
1: Dneska je to o vůních na Rádiu Čas, i když někdo je trošku citlivější nosánek a ne všechny vůně jsou pro něho vonavé. Jaromír napsal, mě voní přirozená vůně čehokoliv, i něco, co druhým nevoní. Nejhorší jsou vonavky nebo osvěžovače vzduchu, co nic nepřipomínají. Znám pár lidí a myslím, že i v blízkém okolí tady pracovním, kteří jsou jako vysazení na vonavky nebo na silné vonavky. Já teda svůj parfém hledám už strašně dlouho, takže jsem jako se dlouho obešel bez nějakého podpisu, že mě každý poznal podle vůně, ale potom se jako bojím dotyčných situací, až to přijde, až si tu svou najdu, protože budu asi komentáře, no. Já mám rád vůně, kdy člověk ví už za rohem, že se blížím. Katka hlásí, rádio ze všech vůní na světě je pro mě top vůně spadaného listí na podzim. Ideálně, když jdu na houby, šustí to, voní to a jako bonus třeba i nějaká ta houba. Jo, tak pozor, tuhletu vůni lesa rád mám. Přiznám se, že v létě mi to hodně taková ta vyschlost, taková ta prachovost toho lesa připomíná to, že se blíží 40 ve stínu, ale to, co popisujete, to přesně voní tím podzimem, jak to křupé, jsem tam ještě drobně mrholí, nebo jak jsme si teď včera řekli s kolegy, jsou proto různé výrazy. Já říkám, že draždí a kolega Martin Fabík, že, počkejte, jak to bylo, šumí, šamí, paší, no teď jsem na to zapomněl, včera jsme to probírali. No v každém případě jo, v těch vašich popisech je prostě esence vonavého života a já to cením. Takže klidně využijte i Facebook a mimochodem s mikrofonem jsme vyrazili do ulic Moravy a Slezska, takže další čichové věmy ještě s hlasem lidu.

0: Tak si tady čtu historie vůní, o kterých si dneska na Rádiu Čas povídáme. Parfémy jako takové, tenhle fenomén, ten se rozšířil až v 17. století a v té době byly hodně v módě kožené rukavičky, které měly jako nedokonale zpracovanou kůži a protože byly nedokonale zpracované, tak to jako extrémně páchlo a parfémy se mimo jiné nanášely právě na tyto rukavičky, takže ne proto, aby vonila osoba, která ji nosí, ale spíš, aby se překryl zápach nejenom těch rukaviček, ale vlastně pokud jste slyšeli o tom, jak se chodilo na malou nebo na velkou v letech minulých, třeba ve Versailles, takže no, necháme si to tak. Prostě nám napište, co vám voní, ať už je to kave nebo něco úplně jiného, miminko, váš manžel, bereme úplně všechno. Je 8:45, jak voní horoskopy ty dnešní? Já doufám, že po pohodě, což si představuju jako třeba právě čerstvé kafe s trochou mléka, hořká čokoláda, otevřené okno, venku zpívají ptáčci, to už máme i se zvukovými věmi, víte co, tak já to nechám na Milanovi.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Vrtek bude oproti dnům předchozím znatelně vyhrocenějším. Nadít se můžeme emočních výbuchů, sklonu sklidňovat se pomocí omamných a návykových látek a také nemoudře zacházet se svou energií se sklony k agresivitě. To se týká jednotlivých znamení, tak lvi budou ve svém projevu velmi přesvědčiví. Berani mohou jednat poněkud impulzivně až zbrkle a střelci si budou užívat ve společnosti přátel. Hodnáři by se měli realizovat na poli sexu. Blíženci se mohou vyžívat v hravých a radostných aktivitách a váhy se budou snažit jednat pod tlakem pragmaticky a racionálně. Býci budou mít den takový nemastný, neslaný. Panám by se mělo dařit v soutěživých aktivitách a kozorozy dnes zřejmě nebudou ve své kůži. Ryby mají naději na úspěchy ve vzdělávání. Radci by se měli snažit pobývat co nejvíce v klidu, nejlépe někde v přírodě, a štíři mohou konat poněkud necitlivě. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Dobré ráno, Moravo. Nejlepší důvod vstát z postele. Každý den na Rádiu Čas.

Do všech koutů světa posíláme přes Rádio Čas hity, které milujete, a ze všech koutů světa nám taky ta muzika chodí. Já osobně se našel... mi zvoní, říkám, co to hraje. Mi zvoní budík, přesně řečeno jedno připomenutí, takže se omlouvám, už jsem zpátky u vás. Já teda osobně se zasekl v 70. letech 20. století. Tam mi bylo nejlépe, jak jsem četl různé články a studie, tak i umělcům v té době bylo opravdu dobře, mohli tvořit lidé, zbožňovali dokonce studia a vydavatelství jim docela fandila. No a možná právě proto britský list Telegraph hledal 20 jako nejzásadnějších písní právě sedmdesátek, jo? A v té dvacítce jsou songy, které všichni znáte, Led Zeppelin, Starway to Heaven, Queen, Bohemian Rhapsody, jo, na 15. místě. Jsou tam Fleetwood Mac, Elton John a moje milovaná Your Song. V neposlední řadě disco, Gloria Gaynor, I Will Survive. Nicméně místo první, tak to je zajímavý song, možná ani neznáte, ale Davida Bowieho znáte, je to písnička Life on Mars. Ono to začalo koncem 60. let, kdy David Bowie napsal jenom text, anglický text k jedné slavné francouzské písničce, ale byl odmítnut a zůstal v šuplíku. Ten text koupil Paul Anka, ve své době legendární zpěvák, a společně s dalšími dvěma textaři ho přetvořil na velmi slavnou My Way, kterou dodnes zpívá každý, zpívali Robbie Williams, Sinatra, zpívali Elvis Presley na svých koncertech, a Davida Bowieho to štvalo a mrzelo ho to, a tak začátkem 70. letech napsal Life on Mars, podle deníku Telegraph dodnes nejlepší písnička sedmdesátek. Takže malý kousek pro vás, protože hudbu zbožňujeme.

0: Bitcoler, Olympik, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
7: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
8: Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Na Rádio Čas si dneska povídáme o voňavých věcech a Hanka, tímto zdravím do Budějovic, byla hodně specifická, to se mně líbí. Mně voní mokrá srst našeho kocoura, ozon ve vzduchu před bouřkou, taky ta čerstvá káva, sypané japonské zelené čaje, terpentín a olejové barvy. Mariánka, kterou cítím, když jdu po ulici, já ji nekouřím v závorce. Jo a vůně dětství, cigarety a noviny. Babička prodávala v trafice, ale jinak cigarety fuj fuj. Jak říkám, úplně konkrétní ukázkové WhatsApp Rádia Čas 776612800, případně Facebook můžete taky napsat nebo někde namluvit. Tak si jenom tak říkám, moji milí, jak pak asi voní vítězství?
1: Zlatá věta Rádia Čas.
0: No, protože možná brzy jeden z vás zaregistrovaných do soutěže Zlatá věta Rádia Čas vyhraje tisícovku a to taky přece nějak zavoní, ne? Tak já s dovolením v přímém přenosu budu volat, musím si uvolnit linku, jednomu nebo jedné z vás, jak říkám, dneska je to převážně ženská sestava. Pánům se nějak moc nechce registrovat, či co? Tak uvidíme, co se dozvíme, jo? Měla by to být Lenka. Číslo mám správně. V poslední době se musím pochválit, jako vytáčím docela rychle. Tak snad nevytočím vás. Leničko, zvedněte to. Jde o 1000 korun českých. Tak ještě párkrát určitě, ať jsme féroví. No, ní. No jo, no, tak zkusíme naposledy. Lenča určitě udělala jednu báječnou věc, že se zaregistrovala do soutěže přes CZ Radio.cz. Je tam taky takové to pravidlo, že můžeme volat každý všední den zhruba mezi 6. a 18. hodinou. Jasně, že občas musíte odběhnout za šéfem, máte jiné povinnosti, jdete odvést děti do školy, což teď asi ne, ale nemůžete to zvednout. Lenča tak přišla o 1000 korun, ale dneska ještě 5 volání máme před sebou. Tak kdo ví, třeba už po 9., po 10. s kolegou Alešem, ale to já nemůžu ovlivňovat, to už je v jeho režii. Lení, ale ve hře jste pořád.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.

0: dovolením jenom si teď vyměním sluchátka, protože mám šňůrečku z levé strany a ji radši z pravé. Okamžik. Mě to nějak ruší, asi bych slyšel stejně, ale mi to nějak připadá lepší i na kameru. Jo, jasně, zabírají nás i kamery, kdyby něco v záznamu, ranní tým a ranní káva s rádiem Čas na televizi Relax, vždycky dopoledne, třeba i opolední, teda pardon, víkendové opáčko, takže ještě jednou TV Relax a spousta dalších pořadů, které tam pro vás máme, selfie s Táňou, třeba talk show naší kolegyně Táni Bystroňové s řadou zajímavých, ale opravdu hvězdných hostů a tak dál, tak dál. Jsem trošku zpromoval a teď se vám poděkuju, protože jakmile vás překvapíme s mikrofonem v ulicích Moravy a Slezska, tak se vždycky úžasní, nenecháte se překvapit, ani když se vás třeba zeptáme, co vám opravdu, ale opravdu moc a moc voní.
1: Šeřík.
2: Květiny, jakékoliv. Rozsvětlá louka.
1: Vanilka.
3: Mám ráda sladké vůně, takové sladké.
4: Giorgio Armani, My Way.
5: Vanilka.
6: Asi vůně posekané trávy.
3: Květiny.
7: Levandule. Máta.
8: A rozkvetlá louka v létě.
9: Třeba levandule a nějaké kytičky a z parfému asi to, co je sladkého.
10: To budete brát jako recesi, nejvíc jim voní Ostrava 12.
3: Mně asi hodně voní Coco Chanel, Mademoiselle.
0: Někdo je konkrétní, žene to do světa parfému, někomu voní jeho protějšek nebo něco úplně jiného, jak jsme slyšeli i pivečko, bereme úplně všechno, zlatí jste, díky moc. A mimochodem jedna technická, zdravím tímto na Prostějovsko a je to přesně tak, jak říkáte, je možné, že zavoláte na zlatou větu opakovaně, minulý čtvrtek jsem byla před 7 hodinou na odběru krve a později jsem zjistila zmeškaný hovor z nějaké pevné linky. Jo, je to tak, pokud nám to nevezmete, nevyšlo to, tak v registraci pořád jste, takže vás systém může vylosovat i příště, takže prostě plus minus mezi tou 6.18 od pondělí do pátku být ve střehu, ale víme, že ten život takhle nalajnovat nejde. Ale díky, že se ptáte, posílám dál a pohodu všem.
11: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
12: Tak když spolu spíš.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
2: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
1: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
2: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete.

Bylo 8:45, probouzíte se s Radimem na rádiu ČAS, já vám přeju krásný den a tento týden, mimo jiné, jak jsem se koukal do kalendáře v rámci takových těch jako zajímavých v uvozovkách svátků, probíhá i den bollywoodského filmu. To není Hollywood, to je Bollywood, to znamená Indie a ono to má několik specifik, pokud v tom ještě pořád nemáte pořádek. Ale doporučuji si někde dohledat, protože to je zajímavé. Takový typický bollywoodský film je v podstatě, občas se mu říká masala film. Ano, přesně podle té směsi koření, protože obsahuje jak romantiku, komedii, drama, akci, napětí a hudební čísla. Slyšíte správně, protože u nás by se to dalo považovat za muzikál, ale prostě v bollywoodském filmu muzika a tanec vždycky znamenají třeba to, co ta dotyčná postava cítí, že jo, když se dva zamilují a podobně. A vůbec to nemusí být typický muzikál. Navíc všechna ta muzika vychází dopředu jako singly, aby to lidi ještě nalákalo do kin. A ještě další podpisová věc, ale to už jste možná slyšeli. Průměrná délka filmu 3 hodiny a dokonce i víc. Někdy ho rozdělují jako na divadle v polovině, dokonce se ty filmy tak točí, že ví, že tam bude přestávka, aby se lidi měli na co těšit. A mně se hodně líbila podsta Bollywoodu i v klasickém hollywoodském filmu. Prosím vás, viděli jste někdy Sněhurku? Tuším z roku 2012, kdy tu zlou královnu, a byla to opravdu bitch, jestli to tak můžu říct, hrála Julia Roberts. Ona je to napůl komedie, mě opravdu hodně bavila, doporučuji dát si Sněhurku, je to zážitek. A na závěr, když Sněhurka už má toho svého ženicha a všechno dobře dopadá, tak prostě dali typickou bollywoodskou scénu a písnička I Believe in Love z filmu Sněhurka se stala hitem. Tak na malou chvíli zvu na taneční parket.

můj. Já si asi dneska večer dám. Tak jo, v originále Mirror, Mirror, tedy zrcadlo, zrcadlo, kdybyste chtěli. No nic, mám husinu až za rohem, další muzika, další hity, které milujete na rádiu Čas a vám všem pohodový čtvrtek.

0: Za malou chvíli 9, to znamená čas, dopolední čas s kolegou Alešem Šklubalem. Ali, ahoj,
1: ahoj, ahoj, ahoj.
0: Jak jsi měl včera ve Zlaté větě? Brali ti lidi telefony?
1: Brali, čověče, brali, bylo to stoprocentní, bylo to famózní, rádio hrálo za nima, dokonce nám to házelo trošku zpětnou vazbu, jo, takže to byli takový ti ortodoxní posluchači rádia čas. Já jsem měl z toho radost.
0: U mě to bylo dneska na půl, to znamená jedna velmi připravená posluchačka, která dokonce, a pozor, to se stává málo, kdy slyšela Zlatou větu už včera,
1: ano,
0: v to odpoledne, podvečer, ty už jí říkáme. No a druhá bohužel nebrala, ale to jsou přesně, stejně jako se ptala jedna posluchačka na WhatsAppu, to jsou třeba odběry krve, návštěvy doktora a tak dál. No.
1: Já jsem měl nejrychlejší zlatou větu asi ze všech, to bylo, jak říkám, ten gól za sekundu. Paní vystupovala z autobusu a říkala, já vám to musím rychle říct, řekla to zlatou větu, musím vystoupit a přestoupit, nemám čas, prosím vás, jo, a to jmenuji se Maru, že dělat bum a bylo to.
0: Ale jak říkám, lidi jsou připraveni, takže my to posíláme dál, dneska voláme ještě pětkrát, ale jak říkáme, udělali jsme si vonavé ráno, teď to bude i dopoledne. Ale proč ty máš slabost, jako ty tvoje nozdry, teď to tak použiju, jako když cítí, tak kdy je ti opravdu dobře?
1: Hele, já nevím, jestli už to někdo zmínil, pro mě je to třeba někde vyjedem, jo, já nevím, je to léto, 14 dnů jsme pryč a přijedu domů, ta vůně toho bytu, toho domova.
0: Domova, to poznáš jako ten domov.
1: To poznáš a ráno kafe. No.
0: Ale tolik odpovědí a různých si opravdu jako necítil, ani nečetl. Teď jo. Čerstvá od páji. Miluju vůni povlečení v létě, když se suší jo. Na slunci. Mm-hmm. A večer, když vlezu do pelíšku, tak cítím právě to slunce
1: jo.
0: A podobně.
1: Jo, jo. To miluju taky.
0: S čím jsem se nepotkal, to, že já mám rád jako ovoněné věci, ale já dodnes nemám rád, někdy to bývá v avivážích, někdy už v pracím prášku, jak je tam ta bavlna a vlastně vůně čistého vypraného prádla. Mm-hmm. Taková ta,
1: nemáš,
0: ne,
1: jo?
0: To ne, už do svíček se to i dává.
1: To často v autě, člověče. Neřeknu, že by mi to nevonělo.
0: Hele, a v těch mladších letech, jak jsme byli, protože tehdy moc těch voněk nebylo, pamatuješ si na stromečky?
1: Ježišmarja.
0: Tě nebolela palice?
1: Bolela, já tuším, že jsem měl vanilkový. Jo.
0: To bylo něco hrozného, jenom ten stromeček se tam kinklal a já jsem věděl, že třeba jedem 30 kilásku, takže díky bohu za ty dary, že už i ta doba je taková jiná.
1: Když se z toho nechce spát, jo, když máš takovou vůni v autě, tak neusneš.
0: Ale to by byla dobrá pomsta, někomu takhle dát, jako by třeba doba to, no nic, nebudeme navádět, ale krásnou směnu a čtvrtek utíká.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Stále si dávejte pozor ve Slezské Ostravě na trase Český Těšín Opava. Stala se tady dopravní nehoda 2 nákladních aut. Dále buďte opatrní ve Vítkovicích v ulici Lidická. Střetla se zde 2 osobní vozidla. A pozornost mějte na Brněnsku v oblasti Blučina. Srazily se tady 2 dodávky. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
13: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku dálniční známky příští rok nezdraží. Poslanci schválili návrh na zrušení pravidelného zvyšování cen. Roční známka tak zůstane za 2570 korun. Jednodenní známka bude nově platit celých 24 hodin od nákupu. Změny teď ještě poputují k dalšímu projednání.
13: Morava aktuálně.
14: Bývalý nemocniční areál v Ostravě Zábřehu se mění v nové centrum zdravotní péče. Sanatorium Ostrava otevřelo další budovu a celkem tak nabídne 280 lůžek. Více nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová.
15: Sanatorium Ostrava zde po rekonstrukci za více než 250 milionů korun otevřelo další budovu. Přibude v ní 140 lůžek, nové odborné ambulance i dializační středisko. Pro obyvatele Ostravy jihu, zejména tady pro seniory a jejich rodiny, to znamená výrazné rozšíření zdravotní péče dostupné přímo v obvodu.
14: Na postupné obnově a scelování území spolupracoval s provozovatelem také městský obvod Ostrava-Jih. Součástí rekonstrukce je také 90 nových parkovacích míst přímo v areálu. V Brně čeká bazén za Lůžánkami velká proměna. Rekonstrukce za 114 milionů korun přinese nové sprchy, wellness a modernější zázemí. 50-metrový bazén půjde rozdělit na dvě části a voda z filtrů se bude znovu využívat. Práce jsou naplánované na roky 2027 a 2028.
13: Rádio Čas, sport.
14: A ve Zlíně florbalistky bojovali o výhru. Lvice vedly nad Světlou nad Sázavou 2-1, ale soupeř dokázal srovnat. Zápas nakonec rozhodlo prodloužení, ve kterém Zlín inkasoval a prohrál 3-2. Za bojovný výkon ale získal

0: hezké čtvrteční dopoledne s Rádiem Čas, už je s vámi Aleši Šklubal, ono čtvrtek, to je taková, a já řeknu, předpáteční nálada, člověk se říká ještě chviličku a potom to vypnu, takový ten přechodový moment, kdy už cítíme tu vůni piva pátečního večera volna, ale zároveň ještě řešíme pondělní maily a pracovní povinnosti, ale potom padne třeba zlatá věta a čtvrtek najednou den sympaťák. A propo, zlatá věta zní hity, které milujete a nálada, která vydrží. No a pokud ještě nejste ve hře, tak přihlásit se můžete přes naše webovky, je to ratatatata, já nevím, pár minut a jste ve hře. Jinak po deváté určitě hrajeme, chystejte peněženky, no a hity, které milujete všude kolem vás, je s vámi Rádio Čas.
1: Hity, které milujete, Rádio Čas.

0: missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ano, co si budeme, každý z nás má nějakou vůni, která ho okamžitě dostane, jak se říká. Ale v vůně může být pro někoho, já nevím, čerstvě upečený chleba, nebo kávička jako pro mě, les po dešti, právě posečená tráva, nebo já nevím, vůně čistého prádla. Já se samozřejmě zeptám nejvůně pro vás. Za mě, já už jsem to jednou říkal, že je to vůně domova. To takhle přijedete po 14 dnech domů a tak jako začicháte doma a řeknete si, tak to mi chybělo, to je vůně. To prostě voní, to má sílu. Tak a vy, Jarka třeba napsala, pozor, není nad vůni miminek, nejenže krásně voní, ale jsou všechny úžasná a nesmí chybět překvapení v plenkách. Tak Jarko, to my muži asi moc nemusíme. Táňa píše, miluju vůni jarního deště a posečeného sena. Jinak s tou voňavou hlasovkou, ještě třeba někdo je tady s námi, Eva, takže Evi, co vám voní?
2: Vůně parfému, ať už jsou dřevité, nebo sportovní, teda hlavně panských, nevím. Jako já si je na sebe nedávám, ale ujíždím na nich. Já jak cítím kolem nějakého muže, tak se musím k němu jako přiblížit a přivonět si. No a jinak mám ráda vůni benzínu. Ahoj.
1: Já jsem teďka říkal, že kdybych cítil vůni ženy, krásný parfém, teď bych se k ním přiblížil k tomu krku a tak jako nasál, jestli bych je dostal zleva zprava, nevím. Ale povídejte, pište, co podle vás voní úplně nejlíp. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a jak voní zlato. Ochutnáte, přátelé, za chviličku. Ano, samozřejmě, myslím, vůni zlaté věty Rádia Čas. Takže buďte ve střevu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.

0: Radio Čas.
1: Radio Čas.
2: Film Time na Radio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Radio Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Přátelé, říká se, že slovo je mocné a ve zlaté větě Rádia Čas mají slova hodnotu tisícovky. Takže stačí vyslovit zlatou větu, tisícovka je vaše. Já vím, zní to jednoduše, ale potom ten moment překvapení, že jo, člověk vám zavolá, i mě třeba někdo, a v tom momentu zapomenu i svoje jméno. Takže schválně, jak to dopadne, já jdu volat telefonní číslo, které už je připraveno. Tak a na druhé straně by měla být Renáta, tak já to jdu vyzkoušet teď. 6, 0, 3, 9, 9, 8 a 8. Tak. Minulou hodinu to nedopadlo, jestli jsem dobře poslouchal, tak já věřím, že teď to bude na první dobrou, že Renča vezme telefon. Jde o zlatou větu, jde o 1000 korun.
2: Prosím.
1: Renáto, já vás zdravím, Aleš Škulbal, Rádio Čas, zlatá věta.
2: Aha,
1: nevíme.
2: Víme. Víme, jenom musíme počkat chviličku, si vemu brýle.
1: To je vždycky fajn, jako ano, mám to na lístečku, hledám, jo, pozor,
2: ano,
1: ještě v kapse.
2: Tak
1: v kapse.
2: Můžu?
1: Ano, můžete.
2: Hity, které milujete, a nalada, která vydrží.
1: Wow, bingo!
2: Super.
1: Už tady vidím, Renáto, jak se vaše peněženka usmívá.
2: Ano, to nutně potřebuji.
1: No, kdo by ne, každý den, kdyby to takhle bylo, že jo, to se nám líbilo.
2: Ano, to je poprvé v životě, to jsem něco vyhrála.
1: Kdybyste měla takovou rentu, že každý den vám budeme volat, budete 1000 korun, to by bylo krásné. Renča, co sní?
2: Co sní? No. Určitě něco vymyslím. Teď vůbec jsem s tím nepočítala, tak jasně, vám neřeknu.
1: Ale zlepšili jsme den, že jo?
2: Super, úžasný, děkuji moc.
1: My děkujeme za přízeň, my děkujeme, že hladíte Rádio Čas, že s námi hrajete. Mějte
2: super
1: se moc krásně.
2: Děkuji,
1: užijte
2: vy
1: si
2: taky.
1: Naslyšenou. Jinak pokud s námi nehrajete, teď jste to slyšeli, ten výherní příběh, takže je to jednoduché. Registrace přes naše webovky. Jste ve hře. Držím palce.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude obloha plná mraku. Většinou čekáme zataženo, ojediněle oblačno. Přes den se může přidat i občasný déšť, přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni. Na horách pak naměříme kolem 8 stupňů Celsia.
4: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

posloucháte Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Když je dítě spokojené, spokojeni jsou i rodiče. A tak pokud máte doma malého objevitele ve věku od roku a půl do tří let, v Didi světě v Ostravě odstartovala takzvaná patlárna. Každou středu od 16 hodin hravý kroužek plný barev, vody, pěny, rýže i dalších materiálů. A děti si při něm rozvíjejí smysly, motoriku i kreativitu. A více info a přihlášky na didisvět.cz. Další tip pro dospěláky. Zajít můžete tuto sobotu do ostravského klubu Bum Bum Comedy. Od 19 hodin vystoupí Martin Jirman, Jaroslav Cernman a Dominik Hů. Užijete si to s plným smíchem. Prostě tento večer vás bude bavit. Farma Lička vás zve na Den regionálního podnikání. Bude to tuto sobotu od 10. do 17. hodiny. Akcí vás provede kolega Honza Gavelčík a těšit se můžete na prezentace podnikatelů z okolí, tvoření pro děti, šermířskou skupinu a hudební vystoupení. Tak a ještě jednou děti v Didi světě v Ostravě znovu oblíbené chobotničky. Cvičení batolat s rodiči, vedené lékaři. Lekce každý čtvrtek dopoledne ve dvou věkových skupinách. Jinak podrobnosti a přihlášky najdete na didisvět.cz. A pokud jste si vybrali, ať vás to baví. A teď už všude s vámi a všude kolem vás hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete a nálada, která vydrží. Ano, to je dnešní zlatá věta. Takže pozor, i po desáté přijde výzva a pokud s námi nehrajete, tak zapojit se můžete přes naše webovky. Je to velmi rychlé, velmi jednoduché, 2-3 minutky a jedete v tom s námi tady v zlaté větě. Tak ať to vyjde, od Aleše Škloubala šťastný čtvrtek s Rádiem Časa. Teď už důležité informace s Martinem Fabíkem a bude 10.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Majerpreu.cz a jedeš dál.
9: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpreu.cz.
10: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz

0: Stále si dávejte pozor ve Vítkovicích v ulici Lidická. Střetla se zde dvě osobní vozidla. Opatrnost se vyplatí na Novojičínsku v oblasti Studénka. Osobní auto se střetlo s nákladním. Na místě je policie. A pozornost mějte ve Vyškově, i tady se řeší nehoda nákladního a osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku chtějí vědci hledat život na měsíci Saturnu. Připravují přístroj, který bude zkoumat materiál z gejzíru na jeho povrchu. Vědci chtějí zjistit, jestli se tam nacházejí látky, které mohou souviset se vznikem života. K Saturnu by se podle televize LTV Plus mohli vydat ve 40. letech.
2: Morava aktuálně.
0: Bílovci na Novojičínsku bude 6. října otevřen zvířecí hřbitov, první v Moravskoslezském kraji. Podrobnosti dodává za radnici Lenka Gulašiová.
3: Jde o pietní místo, kde lidé mohou důstojně uložit své domácí mazlíčky po završení jejich života. V první etapě půjde o zhruba 120 hrobových míst. Radnice počítá s tím, že hřbitov budou využívat nejen majitelé domácích mazlíčků z Bílovce a okolí, ale z celého regionu. Chceme ale zdůraznit, že v žádném případě nejde o zvířecí krematorium.
0: Ve Zlíně si lidé mohou zdarma nechat zkontrolovat zdraví. V sobotu ve Zlatém jablku si mohou nechat vyšetřit znaménka, zrak nebo hladinu cukru v krvi. Připravené budou také ukázky první pomoci a správného samovyšetření prsou a varlat. Akce potrvá od 10 do 17 hodin a není potřeba se objednávat.
2: Rádio Čas, sport.
0: A pátek nabídne hokejové zápasy Tip Sport Extraligy. Od 5 hodin odpoledne se ve Werk aréně utkají Oceláři Třinec s Vítkovicemi a v 18 hodin nastoupí Olomouc proti Kometě Brno na zimním stadionu.

0: mezi 12 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 8 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Vás mě tady spadlo do záchodu vlakového prstínek.
3: To má to smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Zase s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
4: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Milí zlatí, já začnu zlatě. Zlatá věta Rádia Čas zní hity, které milujete a nálada, která vydrží. Jinak do hry se dostanete přes naše webovky, přes ně vede cesta. Ano, do hry, do registrace. Tak ale teď to tvůj od Aleše Šklovala. Držím palce a protože dnešní téma z Rádia Čas nádherně voní, kam jenom dočikneš, tak za chviličku vy a vaše nejvůně. Teď ale navrch i vůně muziky, tedy hity, které milujete z času. Rádio Čas.

0: Dneska mě zajímá, která vůně je podle vás ta nejkrásnější. Je to vůně přírody, jídla, parfému, domova, těch je. A nebo máte nějakou úplně tu svoji osobní vůni, která vám okamžitě vykouzlí úsměv. Tak Michal napsal kafe, vanilka, levandule, stáje s koňma, papírnictví a knihovny. Tak Bára to má jinak, píše tady vůně čerstvě, pomlete kávy, tu miluju, vanilka. A dnes mi voní i česneková polívka. Mám nějaký moribundus, tak se kurírujeme. Česnekačka ano, miluju, ale do studia po použití bych asi nemohl, to by mi kolegové neodpustili. Tak a já jsem si ještě třeba vzpomněl na vůni z kořice a vánočního cukroví. To mě vždycky dostane na první dobrou. Wow, Vánoce. No jo, vůně dokáže, že udělat divy, stačí takový ten jeden nádech a rázem jsme u babičky v kuchyni, anebo já nevím, na letní dovolené, anebo třeba na tom prvním rande. Tak vaše vůně, pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Jo, tady na Facebooku a WhatsAppu je ta naše parfumérka života. No a za chviličku pozvu do dnešního dobrého rána, hrál se víš, nevíš. I na to si počkejte, klidně si můžete zahrát s námi.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po 7:30 Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci malou obchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
12: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
4: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
5: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, ale chce časem, s časem zpátky. Po ránu se hrálo Víš, nevíš a dnešní kvízový tým Radim a Martin. A já věřím, že vy tu partu rozhodně trhat nebudete. Jo a třeba za chviličku u vás zazvoní telefon a já se ohlásím. Aleš Šklubal, Rádio Čas, Zlatá věta. Vždyť to znáte. Buďte ve střehu.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Jdeme na to.
3: Který slavný americký spisovatel je autor románu Velký Gatsby, který se narodil v roce 1896?
4: Francis Scott Fitzgerald?
2: Ano, dobrý.
4: Nervy moje.
3: V roce 1948 byla v japonském městě Hamamatsu založena známá automobilka. Víš, která to byla?
4: M nebo S?
2: H.
4: ale tam
3: skoro
4: ty,
3: to bylo.
4: Ale tam ty dvě další jsou taky Japonsko, ne? Pokud se nepletu. Mazda a Suzuki, ne?
3: Suzuki, asi. Ano.
4: Dobře, takže počkej. Hyundai? Ne, tak Hokkaido, nebo jak jsem to říkal. Počkej,
3: je to podobné, je to podobné jak...
4: Jenom prosím vás všem, kteří teď třeba řídí, jo, a jako křižují se, bednář nemá řidičák, jo. Já vím, tak druhé písmenko mi dej. Honda.
3: Honda, ano, správně.
4: Neuznám si.
3: V roce 1991 vydala americká rocková kapela

0: Nirvana své přelomové album, které ji celosvětově proslavilo. Jak se jmenovalo?
1: Seems like Teen Spirit?
0: No.
1: Nevermind?
0: Nevermind. Tak a jdeme na zvukové ukázky. Poznej pořad, seriál nebo film, jsem zvědavý. Winky, winky, winky,
1: tipsy, tipsy, la, la. Teletubbies?
0: Ano, jsme dětské <tínko. laughs>
1: To je krása.
0: Je. Yeah.
1: Tak buď to bude historické, romantické nebo dobrodružné,
0: dobrodružné,
1: protože zní to výpravně
0: a,
1: hodně.
0: To výprava, všichni ženatí a vdaní to mají na sobě.
1: Král prstenu.
0: Pán prstenu. No nevadí, no tak.
1: Kdybys věděl, na co jsem teď myslel, ale dobře.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude obloha plná mraku. Většinou čekáme zataženo, ojediněle oblačno, přes den se může přidat i občasný déšť, přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni. Na horách pak naměříme kolem 8 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: No schválně, co kdyby vám někdo dneska řekl, že za jednu jedinou větu dostanete 1000 korun. Zní to báječně, že jo? Tak víte co, pojďme štěstí naproti. Já věřím, že cíl společně pozlatíme a na telefonu už za chviličku by měla být a já tomu opět věřím, Eva. Takže Evi, už se chystejte na telefon, protože teď budu vytáčet vaše telefonní číslo a je to 6 2 2 200. Tak, jdeme na to. Zlatý příběh začíná z Rádia Čas, další kolo zlaté věty. 1000 samozřejmě ve hře. A na druhé straně Eva. Tak samozřejmě počkám, protože mobil, že jo, nemáme na dosah.
2: Dobrý den.
1: Evi, já vás zdravím, ale Šeškubal, Rádio Čas, zlatá věta. Vy jste mě vychytala, já to poznám z hlasu, že jo?
2: Jo, já jsem to slyšela v autě, zrovna jsem sedla do auta, začala jsem řídit a slyšela jsem, že tak, se vytáčí číslo.
1: Možná ke krajnici, ale pokud máte handsfree, tak to vůbec nevadí. Evi, takže já vás zdravím do auta a z auta tedy půjde ta zlatá věta, ta zlatá slova. Takže...
2: Hity, které milujete a nálada, která vydrží.
1: Evi, takhle vám super. Hraju. Ano, super, do auta. Tisícovka na cesty. Každopádně i vás se, Evi, zeptám. Samozřejmě máte radost, tak za co budete utrácet?
2: Já nevím. Já jsem s tím nepočítala, ale asi to hodím do auta. Do nějakých oprav a tak, takže blíží se zima, bude třeba přezouvat a jasně. Tak, takže jako...
1: Evi, já jsem teď chtěl a tak jako trošku zatlačím slzu, že kdyby to byla ta 1000 do toho auta, že jo, tam jdou tisíce, tam, to by bylo zlatý hled, co by to auto sežralo.
2: To je, tady toto je bezedná pokladnička, jako ono celkově auto je bezedná pokladnička.
1: Evi, běžte radši na oběd, dejte si kafe, zákusek, budete na tom líp.
2: No, uvidíme, jako na oběd, že byste zavolali, tím, že jsem přihlášen na svoji firmu.
1: Obědovka.
2: Akorát
1: zavolám. I tady buďte ve stru. Kašlete na auto, udělejte si chuťový den. Já. Gratuluju. Mějte se moc krásně.
2: Taky. Mějte se. Díky.
1: Tak teď jsme to odbavili v autě a každopádně, pokud s námi ještě nehrajete, děláte chybu na našich webovkách. Tady se můžete přihlásit a třeba zítra ten příběh, zlatý příběh a ta výhra putuje do vaší peněženky. Držím palce a hraju z Rádia Čas hity, které milujete.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny.

0: 60 a Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Radio Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Hity, které milujete a nálada, která vydrží, to je zlatá věta Rádia Čas. Třeba i po 11. hodině budete potřebovat. Takže držím palce, dnes je to výhra za výhrou. Od Aleše Šklubala štěstí na dosah, ale teď už svět zpráv. Martin Fabík a bude 11 hodin, jsme Rádio Čas.
1: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Do krásna, do krásna vede cesta, překrásna.
7: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě jihu v ulici Pavlovova. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Opatrnost se vyplatí v Karviné v ulici Nádražní. I tady se řeší nehoda dvou osobáků. A pozornost mějte v oblasti Brno-Střed v ulici Mendlovo náměstí. Nákladní automobil se srazil s osobním. Hrozí zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku je se svou školou spokojená více než polovina středoškoláků. Vadí jim ale, že se ve škole často učí věci, které moc nevyužijí v běžném životě. Chtěli by se víc naučit pracovat s penězi, řešit problémy nebo se lépe orientovat v informacích. Průzkum také ukázal, že asi 70% studentů chce chodit k volbám.
2: Morava aktuálně.
0: Na Opavsku policie upozorňuje na rostoucí počet nehod elektrokoloběžek. Letos už jich eviduje 14, loni za celý rok 9. Odborníci radí jezdcům hlavně nepřehánět rychlost a dávat pozor na ostatní. Na podzim navíc může být nebezpečný mokrý povrch nebo spadané listí. Valašské Meziříčí nabídne další bydlení pro mladé rodiny. Radnice získala stavební povolení na přestavbu bývalého internátu sklářské školy, ze kterého vznikne 34 nových bytů. A to není všechno, jak nám prozradil mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Zároveň připravujeme další rozvojové lokality určené pro výstavbu bytových a rodinných domů. Jedná se například o pozemky na ulici Vrbenská v areálu bývalé Křižanovy pily či v našich místních částech. Máme také spuštěn dotační program, v rámci kterého přispíváme soukromým investorům na vybudování technické infrastruktury, tedy cest, chodníků, vodovodů, kanalizací nebo veřejného osvětlení.
0: Jedná se o soukromé investory, kteří chtějí ve městě stavět byty nebo řadové domy.
2: Rádio Čas, sport.
0: A sobota nabídne hokejové zápasy Maxa ligy. Od 5 hodin odpoledne se Zubr Přerov utká s Litoměřicemi v Meo aréně. Ve stejný čas nastoupí Vsetín proti Sokolovu. Hrát se bude na Lapači.

0: pohybovat mezi 12 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 8 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Vás mě tady spadl do záchodu vlakového prstínek.
3: To má to smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Zase s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
4: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9. Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Já to vím, že čekáte, že připomenu zlatou větu Rádia Čas. Jo, je tady, takže zlatá věta zní. Hity, které milujete a nálada, která vydrží. Tak to je ona. Do hry je cesta jednoduchá přes naše webovky, ale to určitě dobře víte. Takže držím palce, no a schválně, které věci na internetu vyhledáváme nejvíc. A já bych možná i k tomu dodal i to, až to hlava nebere. Jo, za chviličku to povím, já třeba dneska ráno u kafe jsem hledal, protože se mi v noci něco zdálo, tak já vždycky, když se mi něco zdá, tak hledám to, co to znamená. No, někdy mi to potěší, někdy méně a vždycky čekám na to, jestli se to tedy vybarví dobře, anebo naopak je to úplný blud. Tak, to, co je pravda, hrajeme hity, které milujete z Rádia Čas, zůstaňte s námi a do

0: Internet je dneska náš nejlepší kamarád, ví úplně všechno a hlavně se ho nebojíme zeptat třeba na věci, na které bychom se jiného člověka asi raději nikde nezeptali. No a mezi ty nejčastěji vyhledávané otázky, možná v uvozovkách i trošku divné, patří: jsem těhotná? Nebo spálím při prdění kalorie? Věda asi tady má co dohánět. Je tady také pozor, potí se prasata? A nebo otázka, kdy zemřu. Google asi ví hodně, ale na tohle si pravděpodobně netroufne. Je tady také otázka, jak se dostanu domů, tak tohle si pamatuju hodně dobře na jedné oslavě, že kolega zadával. Potom je tady, mají tučňáci kolena? A nebo, a to je dobrá otázka, proč jsou v síru díry? Otázka, která lidstvo asi zamyslává už desítky let. A nakonec tady mám takovou jednu bizární, možná jeden z těch nejzajímavějších dotazů. Může být muž těhotný? Tak ještě, že internet má jednu obrovskou výhodu, že nás nikdy neodsoudí, že jo, za tu, a já řeknu, divnou otázku. Ale víte co, pokud jste se teď trošku usmáli, tak dodám, nebo budu navazovat na ten smích, a pokud se rádi smějete a máte rádi stand-upy, tak za chviličku pozvu na večer, kterým se doslova prosmějete. Teď ale hity, které milujete.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
1: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
9: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
10: KPR Revital.cz. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
3: Hity, které milujete.

0: Když je dítě spokojené, spokojeni jsou i rodiče. A tak pokud máte doma malého objevitele ve věku od roku a půl do tří let, v Didi světě v Ostravě odstartovala takzvaná patlárna. Každou středu od 16 hodin hravý kroužek plný barev vody, pěny, rýže i dalších materiálů. A děti si při něm rozvíjejí smysly, motoriku i kreativitu. A více info a přihlášky na didisvět.cz. Další tip pro dospěláky. Zajít můžete tuto sobotu do ostravského klubu Bum Bum Comedy. Od 19 hodin vystoupí Martin Jermán, Jaroslav Cenman a Dominik Hů. Užijete si to s plným smíchem. Prostě tento večer vás bude bavit. Farma Lička vás zve na Den regionálního podnikání. Bude to tuto sobotu od 10. do 17. hodiny. Akcí vás provede kolega Honza Gavelčík a těšit se můžete na prezentace podnikatelů z okolí, tvoření pro děti, šermířskou skupinu a hudební vystoupení. Tak a ještě jednou děti v Didi světě v Ostravě znovu oblíbené chobotničky. Cvičení batolat s rodiči, vedené lékaři. Lekce každý čtvrtek dopoledne ve dvou věkových skupinách. Jinak podrobnosti a přihlášky najdete na didisvět.cz. A pokud jste si vybrali, ať vás to baví. A teď už všude s vámi a všude kolem vás hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude obloha plná mraků. Většinou čekáme zataženo, ojediněle oblačno. Přes den se může přidat i občasný déšť, přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni. Na horách pak naměříme kolem 8 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Včera jsem si vsadil, a to už jsem se pochlubil rádiovi, a vyhrál jsem 230 korun, tak to nemá obdoby, protože já si sem tam vsadím, a že bych za nějakých posledních 5 let něco vyhrál, ne, to vůbec ne. Už jsem je samozřejmě ty peníze utratil, ale zase na druhé straně, koho by nelákala jednou občas, že taková nějaká ta výhra v lotérii občas si vsadit. A já jsem se skválně kvůli toho také díval na tu pravděpodobnost výhry, a tak tady, přátelé, romantika končí. Protože vědci, mám to tady před sebou, spočítali, že šance na velkou výhru je přibližně 1 ku 14 milionům. Když to spočítáme, tak to bude vycházet, že když vsadíte jednou týdně, teoreticky se může stát, že výhru tedy budete mít, nebo se na ní můžete těšit v průměru jednou za 269 tisíc let. No, tak to je možná pravděpodobnější, že vás na dovolené, když vyjedete, nebo jste vyjeli, nebo budete vyjíždět, zbalí hollywoodská hvězda, než že trefíme tedy ten jackpot. Ale víte co, stejně si člověk řekne, já to stejně občas zkusím. Co kdyby? Ale takhle ještě musím zmínit i naši zlatou větu. Tady to funguje, tady ty výhry jsou pravidelné, tady to jede jedna za druhou. A dneska to určitě platí, protože zlatá věta, tuším, že jedna ráno nepadla, jinak to jelo výhra co výhra. Takže já zase připomínám naši zlatou větu, která zní: hity, které milujete, a nálada, která vydrží. Do hry se dostanete přes naše webovky, tedy pokud s námi ještě nehrajete. No a pozor, to je taky důležité, po 12. hodině rozhodně hrajeme. Teď ale muzika z Rádia Čas, hity, které milujete. A držím palce.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete 2 palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro 2 palety věncovek zdarma. Více na DEK.cz.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujeme.

0: jako Jarda, co tě našle, hačku daj.
1: Není věta jako věta, ta naše zlatá věta vám vydělává, po 12. určitě hrajeme a takhle zní hity, které milujete a nálada, která vydrží. Ať to klapne a do hry samozřejmě je cesta přes naše webovky, tady pokud s námi ještě nehrajete. Hotel Šešklubala, zlatý čtvrtek s rádiem Čas a teď už nejnovější zprávy Honza Gavelčík a bude poledne.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Do krásna, do krásna vede cesta.
7: Kobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
8: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Porubu. Před odbočkou na Místeckou ulici stojí porouchané vozidlo. Vážná nehoda se řeší mezi Hlučínem a Ostravou v úseku Ludgeřovice-Petřkovice. Na nové cestě tady bourala 2 osobní auta, nehoda je se zraněním a na místě zasahují záchranáři. A zdržíme se taky v úseku Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice. Ve stoupání boural náklaďák s autobusem.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Dobré čtvrteční poledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Poslední zářijový týden přinese oteplení, taky oblačnosti i srážek výrazně ubyde. Začátek příštího týdne už podle televize LTV Plus bude ve znamení typického babího léta beze srážek, se slunečnou oblohou a teplotami až kolem 25 stupňů.
4: Morava aktuálně.
8: Ostravský obvod Mariánské hory a Hluváky zlepšuje obecní bydlení. Jeho prioritou je, aby zůstalo dostupné a atraktivní pro současné i budoucí obyvatele. Posiluje taky komunikaci s nájemníky a bezpečnost a čistotu veřejného prostoru. V Olomouckém kraji vrcholí velká výměna starých kotlů za ekologické vytápění. Desetiletý úspěšný projekt, který výrazně pomáhá čistit ovzduší v celém regionu, se už pomalu chýlí ke konci. Peníze v posledních letech pomohly hlavně chudším rodinám, kterým úřady proplatily většinu nákladů. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Krajblová.
9: Téměř 8 tisíc žadatelů o kotlíkové dotace podpořil od roku 2016 Olomoucký kraj, a to prostřednictvím peněz z evropských fondů. Lidé na výměnu starých kotlů za moderní systémy vytápění dosud vyčerpali podporu ve výši 938 milionů korun. Teď se desetiletý program blíží ke konci. Do konce letošního roku předpokládáme podpořit dalších 255 žádostí.
4: Rádio Čas, sport.
8: České tenistky zítra zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šenčenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Zápas začne v 11 hodin. Zítřek bude oblačný až zatažený místy s přeháňkami a s teplotami od 14 do 17 stupňů. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Mě tady spadl do záchodu vlakového prstínek. To má to smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Zase s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
11: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9.
12: Rádio Čas.
13: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ať chutná úplně všechno, co máte teď na talíři. Od Aleše Škovala dobrou chuť. No a věřím, že vám zachutnala i soutěž Zlatá věta Rádia Čas. No a protože za pár minut určitě někomu z vás zavolám, tak tady je to zlato. Hity, které milujete a nálada, která vydrží. Ještě jednou, hity, které milujete a nálada, která vydrží. Jinak přes webovky Rádia Čas se dostanete do hry, pokud s námi ještě nehrajete. A přidám i pozvánku na večerní pořad Ženy v čase s Lenkou Líškovou a Evou Rigler. Muzika ta je jasná, z Rádia Čas dál. Hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Ano, je tady Zlatá věta Rádia Čas. Teď vás nebudu zkoušet z vědomostí, nebudu chtít sportovní výkon, jenom chci jednu větu a pokud bude ta správná, máte 1000 korun. Takže dámy a pánové, teď se vyplatí mít dobře prořízlou pusu a volat budu Marušce. Tak, telefonní číslo a už je tady přede mnou, takže já to jdu vyzkoušet. 7394 a ještě 3. Takže, u mě všechno v pořádku. Já věřím, že budeme pokračovat v té kontinuitě těch výher, které tady za mnou dneska jdou. Maruška už teď to vidím, běží k telefonu, už ho má pomaličku v rukou a teď já se ozvu, ale Šeškolbale Rádio Čas Zlatá věta. Nevypadá to, nevypadá, že by Maruška na obědě, no možná, nebo nějaká porada. Zákazník.
2: Prosím, Poláková.
1: Wow, Aleš Škobale, Rádio Čas, Zlatá věta. Maruško, schválně by mě zajímalo. Dobrý den, schválně by mě
2: Dobrý
1: zajímalo.
2: Dobrý den.
1: Proč tak dlouhá cesta k tomu telefonu?
2: Já jsem byla na druhé straně dílny.
1: Já jsem si to říkal, zákazník, oběd, všechno je ve hře. Že jo,
2: ano.
1: Jsme v práci, o tom žádná. Maruško, aha. Zlatá
2: ano.
1: Věta, znáte nebo neznáte?
2: Znám.
1: Jo, a máte někde na papírku nebo v hlavě? Jste tak dobrá?
2: Máme na papírku tady máte. S kolegyněmi.
1: Jo, vyhrajete úplně všichni?
2: Ano, ano.
1: Super. Takže teď můžu říct popravdě, že u vás na dílně hrají úplně na plné pecké Rádio Čas.
2: Ano, ano,
1: jo, tak,
2: úplně.
1: Takže byste to zaslechla, teď jste fičela telefonu a teď uslyšíme. A všichni to na dílně uslyší, Zlatou větu Rádia Čas, pojďte na ní.
2: Určitě. Hity, které milujete a nálada, která vydrží.
1: Maruško, jste úžasná, opět chce se mi říct a zvolat bingo.
2: Máte 1000 korun.
1: Máte 1000 korun. Říkala jste děkujem, to znamená, že se budete dělit o tu tisícovku?
2: Budeme se dělit, ano.
1: A co tak plánujete?
2: Že půjdem někde na nějakou kávičku možná.
1: Wow. Člověk musí vypnout,
2: ano, ano,
1: a ještě
2: ano,
1: zvlášť, když to někdo zaplatí. Tak to je to vypnutí stokrát lepší. Maruško, já děkuji za přízeň,
2: děkujeme,
1: že u vás hrajeme a penízky posíláme. Mějte se krásně.
2: Dobře, děkujem,
1: a užijte si to, holky, naslyšenou.
2: Děkujeme, naště.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
1: No a já ještě k tomu dodám, že pokud s námi nehrajete, tak je to velmi jednoduché přes naše webovky Rádia Čas, jste ve hře. Takže ještě jednou držím palce, no a hrát dneska ještě budeme hrát dvakrát, takže buďte u toho.
0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej.
8: Více o nabídce na byd.com.
9: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
10: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
9: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
11: Rádiu Čas.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, a dneska večer na Rádio Čas po 18. hodině pořád Ženy v čase s Lenkou Líškovou a Evou Rigler. A dneska to bude doslova do písmene HHH. Leni, Evo, určitě mi to potvrdíte.
1: Když Evča přišla do studia a říká, dneska máme HHH, tak já jsem si říkala, jú, dnes v Ženách v čase probereme nějaké veselohry, humor, stand-upy a podobně, ale přátelé, ne, budou to úplně jiná 3H.
2: Já věřím, že i přesto to bude veselé, že to bude to HHH a že se na to hluboce podíváme, protože ta 3H mnohdy vlastně zohledňují to, jaké požadavky jsou kladené na nás ženy, dívky, holky. 3H jsou totiž hodná, hezká a hubená.
0: Takže ženy v čase dneska po 18. hodině na Rádiu Čas, dozvíte se víc, určitě si nenechte ujít. No a Česko se může pochlubit dalším rekordem. Zkuste si tipnout, v čem jsme opět výjimeční. Za chviličko to víte. Teď hity, které milujete.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Dnes bude obloha plná mraku. Většinou čekáme zataženo, ojediněle oblačno. Přes den se může přidat i občasný déšť, přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni. Na horách pak naměříme kolem 8 stupňů Celsia. Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Rád je čas a non-stopy, ty, které milujete, a zase, přátelé, máme jedno nej. My Češi jsme totiž mistři světa v jedné disciplíně. A to je schovávání starých mobilů do šuplíku. Ten nový telefon si pořizujeme jednou za 3 roky a ten starý nevyhodíme. Šup s ním do šuplíku, co kdyby se někdy hodil, že jo? Takže se odhaduje, že máme doma kolem 15-17 milionů vysloužilých mobilů. A to už není šuplík, to už je skoro národní mobilní depozitář. Ale přitom, když mobil kupujeme, tak ho samozřejmě mě můžeme odevzdat v prodejně. Já se přiznám bez mučení, že jeden starý mobil v šuplíku taky mám, protože člověk někdy neví, že jo, kdy ho budeme moci potřebovat. Takže taková rezerva. Rádio Čas, hity, které milujete. Pojďme zpátky za muzikou. Zůstaňte s námi.
1: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Kdybych po 13. z Rádia Čas zavolal ze Zlaté věty, tak budu chtít určitě slyšet tohle. Hity, které milujete a nálada, která vydrží. To je Zlatá věta, že jo, samozřejmě, a poukázka na 1000 korun, takže mobily určitě po ruce. No a do uší teď z Rádia Čas důležité novinky s Honzou Gavelčíkem, je to ve zprávách a bude 13 hodin. Od Aleše tady rovnou od mikrofonu, hezké odpoledne.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po 7:30 Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Projekt.cz a jedeš dál.
9: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Moje pneu.cz.

0: Vážná nehoda se řeší mezi Hlučínem a Ostravou. V úseku Lurgeřovice Petřkovice na nové cestě bourala dvě osobní auta. Nehoda je se zraněním, na místě jsou záchranáři. A bouračka autobusu s nákladňákem nás zdrží u Rožnova pod Radoštěm. Ve stoupání na Valašskou Bystřici, i tady buďte opatrní.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Cena nafty v Česku se blíží k rekordní hodnotě z března 2022. Ve středu stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za liter. Benzín teď stojí 45 korun a 91 haléřů. Od minulé středy nafta zdražila o korunu a 27 haléřů. Benzín pak o korunu a 62 haléřů.
2: Morava aktuálně.
0: V Karviné právě probíhá měsíční cyklus akcí s názvem Sociální služby na dlani. Lidé tu zjistí, na koho se obrátit při nemoci, stáří anebo v jiné těžké životní situaci. Akce se koná na tržišti ve Frištátě. Více podrobností má vedoucí sociálního odboru města Martina Smužová.
3: Návštěvníci se budou moci přímo poradit, seznámit se s různými druhy pomoci a vyzkoušet si také některé praktické ukázky. Chybět nebude například gerontooblek, simulující pohyb seniora, ukázky péče o dlouhodobě nemocné, základy znakového jazyka nebo orientační měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi.
0: Akce až do 6. října nabízí dny otevřených dveří v domovech pro seniory, den pro pečující, ale i výstavu výrobku od seniorů a handicapovaných dětí. Brněnská zoologická zahrada nabízí zajímavou novinku. Návštěvníci tu nově můžou využít interaktivní datový přehled k lepší volbě termínu a času výletu. V závislosti na ročním období nebo počasí si tak můžou návštěvu lépe naplánovat.
2: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Jihlavy čeká další domácí zápas. V rámci Maxa ligy už tuto sobotu přivítají brněnské Berany. Sobotní zápas se hraje od 17:30 odpoledne v Horácké aréně v Jihlavě. Pátek bude oblačný až zatažený, místy sprchne, nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 14 do 17 stupňů. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Vás mě tady spadl do záchodu vlakového prstínek.
5: To má to smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Zase s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
6: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9.
2: Rádio

0: Zlatá věta rádia Čas bude aktuálně i po 13. hodině a tak opakování matka moudrosti rád připomenu. Takže zlatá věta zní hity, které milujete a nálada, která vydrží. Jinak do hry se dostanete přes naše webovky, je to cuku letům a hrajete s námi. Hotel Šešklubala pohodový čtvrtek, jo a pokud fandíte basketu, tak za chvilku možná pozvu na ten nejlepší do Opavy. Z rádia Čas i po 13. hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Radio Jazz.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Fandové basketu, chystejte hlasivky, možná šály, tohle je výzva. Basketbalový klub Opava versus Armex Energy Děčín. Tak na opavské palubovce se hraje tuto sobotu od 18 hodin. Ještě mám pro vás jeden hokejový tip. Hokejový klub RT Torax Poruba hraje proti SK Prostějov. A to úvodní buly padne v RT Torax aréně tuto sobotu od 17 hodin. Takže každý fanda na domácí půdě se určitě počítá a počítá se i výhra ve zlaté větě Rádia Čas mobily po ruce, protože volat můžu kdykoliv. Teď hity, které milujete.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Je. Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci malou obchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49. Korun. Více na mojehruska.cz.
12: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
13: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
14: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
15: Rádio Čas.
16: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, a k tomu i dnešní téma. Která vůně je podle vás ta nejkrásnější? Takže platí Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a já tu naši parfumérku za chviličku otevřu. Tak ale další vůně, tedy vůně dobré nálady, naše raníčci a víš, nevíš. Pokud se přidáte, tak tohle probudí mozek jako dobré kafe, to si pište. No a já jsem si všiml, že překvapit rádio nějakou otázkou není jednoduché, že jo, Marťo?
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Jdeme na to.
3: Který slavný americký spisovatel je autor románu Velký Gatsby, který se narodil v roce 1896?
4: Francis Scott Fitzgerald?
2: Ano, dobře.
4: Nervy moje.
3: V roce 1948 byla v japonském městě Hamamatsu založena známá automobilka. Víš, která to byla?
4: M nebo S?
2: H.
4: Ale tam
3: skoro to bylo.
4: Ale tam ty dvě další jsou taky Japonsko, ne? Pokud se nepletu. Mazda a Suzuki, ne?
3: Suzuki, asi. Ano.
4: Dobře, takže počkej. Hyundai? Ne, tak Hokkaido, nebo jak jsem to říkal. Počkej,
3: je to podobné, je to podobné jak...
4: Jenom prosím vás všem, kteří teď třeba řídí, jo, a jako křižují se, bednář nemá řidičák, jo. Já vím, tak druhé písmenko mi dej.
2: Ho? Honda.
4: Honda,
2: ano, správně.
4: Neuznám si.
3: V roce 1991 vydala americká rocková kapela Nirvana své přelomové album, které jí celosvětově

0: proslavil, pardon. Jak se jmenovalo?
1: Seems like Teen Spirit.
0: No.
1: Nevermind.
0: Nevermind. Tak a jdeme na zvukové ukázky. Poznej pořad, seriál nebo film, jsem zvědavý. Winky, winky,
1: tipsy, Teletubbies.
0: Ano, jsem dětské dětko.
1: To je krása.
2: Je.
1: Tak buď to bude historické, romantické nebo dobrodružné, protože zní to výpravně hodně.
0: To výprava, všichni ženatí a vdaní to mají na sobě.
1: Král prstenu.
0: Pán prstenu. No nevadí, no, tak.
1: Kdybys viděl, na co jsem teď myslel, ale dobře.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: V pátek se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, místy by

0: Voňavé téma dneska máme na Rádiu Čas, která vůně je podle vás ta nejkrásnější, je to, já nevím, čerstvá káva, posečená tráva, parfém, les po dešti nebo oběd. Co byste si tedy nejradši zavřeli do té lahvičky? A Ivana a krásně romanticky píše, nejhezčí vůně, kterou jsem zažila, je stále a zažívám. Je to vůně mého manžela, když mě obejme a já se mu pověsím na krk a plnými doušky vdechuji jeho vůni, která ve mně probouzí pocit jistoty, lásky, porozumění a vzpomínky na vše, co jsme spolu zažili. I vy krásně jste to napsala. A ještě Ivana dodává, máte krásně voňavé téma. Tak děkujeme. Jinak já, když jsem to tak jakoby trošku četl a mapoval, tak mám pocit, že ta vůně, to best, to nejlepší, teda ta hitparáda, která vůně by to u nás dneska vyhrála z toho, co jste napsali, tak by to byla asi vůně čerstvé kávy. Tak jo, pište dál, Facebook, WhatsApp, naše nebo vaše nejvůně. Napište. Muzika svým způsobem, řeknu, také voní. Takže z rádia Čas dál hity, které milujete.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
4: Obědovka Rádia Čas.
3: Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
4: Když posloucháš, máš vyhráno.
3: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
5: Rádio Čas.

0: Já vám musím říct, že když my se tady kolegové tedy střídáme u mikrofonu ve studiu, tak se střídají i parfémy, jo. Někdo má těžký parfém, někdo takový jako letní, svěží parfém, takže už je tady Mike. Já bych tě poznal podle parfému, člověče.
1: Tak to jo? Mě těší,
0: kdybych
1: to
0: měl,
1: mě těší.
0: Kdybych měl zavázané oči, tak vím, prostě přišel Mike do studia.
1: Jo, děkuju. Já se na tom dávám docela dost záležet, že to je fakt jako věc, kterou udělám vždycky pravidelně předtím, než odejdu z domu, no.
0: Víš, proč se ptám, protože dneska se bavíme o těch nejvůních, tak co je to u tebe?
1: No, u mě těch vůní je strašně hodně, ať už to jsou nějaké levandule, mám rád vyprané prádlo, voňavé, taky čerstvě posekanou trávu, na to je mnoho lidí alergických, možná i já, taky mi to kolikrát nedělá dobře, ale voní mi to. A za co mě možná někdo odsoudí, tak třeba benzín mi taky voní, jo. Než bych ho čuchal, ale jak jsem na té benzínce, tak si říkám, jo, autíčko dostane na papat, no, takže tak.
0: Hele, a zkus si tipnout, která vůně by to u našich posluchačů vyhrála, tedy co asi typovali.
1: No, to netuším, ale škvarky to asi nebudou.
0: Ne, nebudou, je to takové to, co si tady děláme, aby jsme vydrželi.
1: Káva. No jasně, káva. Ano. No.
0: Tak jo, takže pokud máte před sebou kávičku, dobrou chuť, dejte si s námi s rádiem čas. Jdeme na aktuální zprávy s Honzou Gabelčíkem a bude 14.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
8: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
9: Problémy jsou v Ostravě Porubě na Opavské ulici před křižovatkou na Vozovně ve směru na Opavu. Tady bourala 2 osobní auta. Vážná nehoda se stále řeší na hlavním tahu z Hlučína do Ostravy. V úseku Lurgeřovice Petřkovice na nové cestě taky bourala 2 osobní auta. Nehoda je se zraněním, na místě jsou záchranáři. A stále se zdržíme taky u Rožnova pod Radhoštěm ve stoupání na Valašskou Bystřici. Tady bouralo nákladní auto s autobusem.
10: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov, spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavizov.cz.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gabelčík. Přijímací zkoušky na střední školy čekají změny. Vláda chce předsunout testy před podávání přihlášek. Nově by zkoušky mohly skládat všichni žáci, a nejen zájemci o maturitní obory. Kabinet teď chce nápad řešit s odborníky a zástupci škol.
11: Morava aktuálně.
9: Ostrava o autistické centrum nepřijde. Domov Mikasa pečující o klienty s těžkými poruchami je připraven převzít magistrát města i Moravskoslezský kraj. Zařízení se dostalo do finanční tísně a hrozilo, že nebude moct službu dál poskytovat. Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí odstartovala největší modernizace za poslední roky. Radnice spustila kompletní obnovu zázemí za 21 milionů, na kterou se jí podařilo získat peníze od státu i Zlínského kraje. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
12: Projekt počítá s kompletní vnitřní rekonstrukcí objektů fotbalových šaten a doplnění hlavního hřiště s atletickým oválem o moderní LED osvětlení. Díky tomu zde bude možné zejména na podzim a na jaře sportovat i posetmění. Samotné stavební práce v objektu šaten začnou začnou koncem září s tím, že nebudou mít zásadní vliv na podzimní část fotbalových soutěží. Fotbalisté totiž využijí šatny v budově penzionu Valmez vedle hřiště s umělou trávou.
6: Rádio Čas Sport.
9: Hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím. Ty naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Zítra je na programu 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit Pardubice a Sparta. Zítřek bude oblačný až zatažený, sem tam sprchne. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 14 do 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas. Teď už s Mirkem Rešlem.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Vás mě tady spadl do záchodu vlakového prstínek.
14: To má to smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Zase s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
15: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9.
6: Rádio Čas.
16: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnešní odpoledne s Rádiem Čas a v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem. Samozřejmě i z hity, které milujete ty vám v éteru Rádia Čas servírujeme neustále. No a já za chviličku nabídnu tipy, kam můžete o víkendu vyrazit. Pozvánku tady mám třeba na Paulího Granta, kam můžete vyrazit tento víkend úplně zadarmo, to si řekneme za chvilku. A také naposledy prozradíme zlatou větu, protože ještě dvakrát budeme soutěžit a nadělovat 1 000 korun. Teď už ale muzika.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Také dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit, a jako první zvu na svatováclavský jarmark. Pozvánku tady pro nás má starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr Veselka.
2: Chtěl bych vás pozvat na velmi významnou událost, na kterou se celý rok těším. Je to svatováclavský jarmark, který pro mě není jen další akci v kalendáři. Má v sobě historii, tradici, schopnosti přivez lidi na jedno místo, a my právě si myslíme, že zrovna Přívoz a na městí svatopluka Čecha od Kamila Sitého si zaslouží takovou velkou akci. Přijďte se podívat. Přijede svatý Václav na koni, bude tam jarmark, bude tam spousta workshopů, hodně toho můžete v ten den krásně zažít.
1: No a na sobotu zvu také do Zlínského kraje, protože tady bude probíhat Den Zlínského kraje. Ožije okolí Baťová mrakodrapu a těšit se můžete třeba na skupiny Opět a Radeček, Paulího Garanda, Floret i desítky zážitků pro celou rodinu. Nebude chybět skvělá hudba, tradice, regionální dobroty, spousta zábavy, také program pro děti a vstup na celou akci je zdarma. Více najdete na denzk.cz. No a má poslední pozvánka míří také na sobotu do Ostravy. Tady můžete vyrazit na Den rodin s Moravskoslezským krajem. Celá akce proběhne v Trojhalí Karolína. Těšit se tady můžete třeba na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Ružičkovou, Trial Show Team a spousta dalšího. I na tuto akci je vstup zdarma. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.

0: Rádio Čas. Rádio
1: Čas. Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
2: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
1: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
2: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Také dnes soutěžíme se zlatou větou, celkem 7 pokusů denně a 2 ještě zbývají, takže 2 šance, že vám zavoláme a pokud zvednete telefon a prozradíte nám zlatou větu, tak jste o 1000 bohatší. Samozřejmě nutno je se zaregistrovat na našem webu casradio.cz. No a ta zlatá věta pro dnešní den zní: hity, které milujete a nálada, která vydrží. Jo, takže ještě jednou doporučuji zapamatovat anebo zapsat si: hity, které milujete a nálada, která vydrží. To je věta asi dneska nejbohatší, protože tato věta vám zaručí 1000 korun. No a já jsem zvědav, jestli se dovolám. Včera to, mám pocit, dvakrát nevyšlo a já věřím, že dneska to dvakrát vyjde. Tak zůstaňte s námi, hity, které milujete, ale ještě předtím počasí. Jak bude zítra?
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, místy by se mohly přidat.

0: čas. I ty, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vem.

0: Držíte se vlny Rádia Čas a my dneska hledáme ty nejkrásnější vůně. Píšete nám na Facebook, na WhatsApp a já tady mám zprávu od Dáši, která napsala, že miluje vůni deště. Píše hlavně, když po dlouhém horku konečně zaprší a všechno venku tak zvláštně voní. Vždycky mám chuť otevřít okno a jen tak tam chvilku stát. Manžel si ze mě dělá srandu, že jsem jediná, která se těší na dešť. A Dášo, nejste, protože tohle mám rád taky docela, když jsou přesně dlouhé vedra a pak se tak krásně pročistí ten vzduch tím deštěm, takže naprosto rozumím. Dejte vědět i vy ostatní, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, nahrávat můžete i hlasovky 77 66 12 800. No a já posílám další hity, které milujete.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.

0: Rádio Čas. O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2:15. Slovo si teď bere Honza Gavelčík. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že déšť zmírnil půdní sucho.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
8: Jasně, a já budu britská královna.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
8: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
7: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
8: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
7: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.

0: Ostravě hned na dvou místech u nehod zasahují dopravní policisté. Problémy jsou v ulici Na obvodu, kde se srazila dvě osobní auta, a s komplikacemi musíme počítat taky na Opavské, ve směru na Opavu před křižovatkou Na vodárně, i tady bourali dva osobáky. A dvě auta se srazila i v Brně v ulici Kamenice.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Déšť zmírnil půdní sucho, větší hloubky ale zůstávají vyprahlé a srážky se zatím příliš neprojevily ani na řekách a podzemních vodách. Obrova zásob vody může trvat podstatně déle, nízké průtoky tak přetrvávají navzdory vydatným srážkám.
2: Morava aktuálně.
0: Budova bývalé mateřské školy v Pekařské ulici v Opavě má nového majitele. Objekt, který byl dlouhodobě ve špatném technickém stavu a výrazně ho poškodili taky předloňské povodně, město prodalo za bezmála 4 miliony korun. Díky jihomoravskému hejtmanství má Slovanské Hradiště v Mikulčicích na Hornínsku nové návštěvnické centrum za 25 milionů korun. To nabízí i novou expozici s názvem Mikulčice, ostrovní pevnost na řece Moravě. Více informací doplnila mluvčí kraje Martina Žítková.
3: Výstava poutavou formou oživuje prostředí raného středověku a připomíná počátky křesťanství i naší státnosti. Nová expozice je součástí dlouhodobého rozvoje lokality. V uplynulých letech se v areálu uskutečnilo několik zásadních změn, například vybudování návštěvnického centra s vyhlídkovou věží nebo otevření nové lávky přes řeku Moravu, která propojila Mikulčice se slovenskými Kopčany.
2: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty v Vsetíně čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už tuto sobotu přivítají hosty ze Sokolova. Sobotní utkání se hraje od 17 hodin na vsetínském stadionu na Lapači. Zítřek bude oblačný až zatažený s přeháníkami a s teplotami od 14 do 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Vás mě tady spadl do záchodu vlakového prstínek.
5: To máte smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Zase s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
6: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9.

Adam Čas z hity, které milujete a také se zlatou větou, se kterou budeme soutěžit už za malou chviličku. Takže pokud jste se registrovali, buďte na telefonu, pokud jste se neregistrovali, doporučuju to co nejdříve udělat. A třeba za chviličku zavolám právě vám. Dáme si dvě písničky a půjdeme soutěžit.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak jdeme na to, jdeme soutěžit, já doufám, že se teda i v tuto chvíli dovoláme. Já v tuto chvíli vytáčím telefonní číslo, někoho z vás, kdo jste se registrovali na našem webu cazradio.cz do Zlaté věty. Měla by to být Růžena, tak pojďme na to. Samozřejmě základy se dovolat, tak uvidíme, zda se to podaří. Žena má šanci vyhrát tisícovku. Krásné odpoledne, Rádio Čas, slyšíme se? A tak ještě ne. Ještě se neslyšíme a vypadá to, že se teda asi nedovoláme. No, tak poslední zazvonění. A já už myslel, že budu nadělovat. No nic, tak Růženě to uteklo v tuto chvíli, to mě mrzí. Každopádně ještě jeden pokus zbývá a ještě jednou dneska můžeme nadělovat. Tak třeba příště zavoláme právě vám.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po půl osmé Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
0: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Mlačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
3: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
9: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
10: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Hity, které milujete.

Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas a my se přesuneme do dnešního rána, protože i dnes probíhalo Víš, nevíš. A schválně, věděli byste, kdo je autorem románu Velký Gatsby? Protože o tom byla řeč, tak pojďme se podívat, jak obstál náš ranní tým.

0: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
1: Jdeme na to. Který slavný americký spisovatel je autor románu Velký Gatsby, který se narodil v roce 1896?
2: Francis Scott Fitzgerald?
1: Ano, dobrý.
2: Nervy moje.
1: V roce 1948 byla v japonském městě Hamamatsu založena známá automobilka. Víš, která to byla?
2: M nebo S?
1: H.
2: Ale tam ty dvě další jsou taky Japonsko, ne? Pokud se nepletu. Mazda a Suzuki, ne?
1: Suzuki, asi. Ano.
2: Dobře, takže počkej. Hyundai? Ne, tak Hawaido, nebo jak jsem počkej,
1: je to podobné, jak...
2: Jenom prosím vás všem, kteří teď třeba řídí, jo, a jako křižují se, bednář nemá řidičák, jo. Já vím, tak druhé písmenko mi dej. Honda.
1: Honda, ano, správně.
2: Neuznám si.
1: V roce 1991 vydala americká rocková kapela Nirvana své přelomové album, které ji celosvětově proslavilo. Jak se jmenovalo?
2: Seems Like Teen Spirit?
1: No.
2: Nevermind.
1: Tak a jdeme na zvukové ukázky. Poznej pořad, seriál nebo film, jsem zvědavý.
2: Teletubbies?
1: Ano, jsme mačkové dětské.
2: To je krása.
1: Je.
2: Tak buď to bude historické, romantické nebo dobrodružné,
1: dobrodružné,
2: protože zní to výpravně
1: a,
2: hodně.
1: To výprava, a všichni ženatí a vdaní to mají na sobě.
2: Král prstenu.
1: Pán prstenu. No nevadí, no, tak...
2: Kdybys viděl, na co jsem teď myslel, ale dobře.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: V pátek se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, místy by se mohly přidat.

0: Posloucháte Rádio Čas a přátelé, už 21. listopadu se konečně opět po roce potkáme v Mustang Aréně. Nás opět čeká mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Letos s naprosto našlapaným programem. Vystoupí třeba skupina Europe, která připravuje 40. výročí od vydání alba The Final Countdown. Mimo to také David Koller, Olympic, Lenny a Marfo. Ti všichni na jednom pódiu, také my, moderátoři a vy, naši posluchači, neskutečně se těším a doufám, že tam všichni u toho budete. Vstupenky jsou aktuálně předprodej na našem webu cazradio.cz. Já se zrovna teď dívám na to, jak se prodává a ty nejlepší místa už takřka nejsou. Takže pokud chcete i vy mít to své místo, doporučuji už na nic nečekat a na našem webu cazradio.cz si přijít pro svoji vstupenku. No a já se budu 21. listopadu těšit.
1: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: A to je Rádio Čas. Za minutu 16. hodina. Slovo si bere Honza, máme pro vás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si povíme, že poslední týden v září přinese oteplení.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Majerpreu.cz. A jedeš dál.
6: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpreu.cz.
7: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
8: Vydejte se po ní i vy. Přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
9: Dva dopravní problémy stále blokují provoz v Ostravě. Musíme si dávat pozor v ulici na obvodu, kde se srazila 2 osobní auta. A stále můžou být problémy ještě na Opavské ulici před vozovnou ve směru na Opavu. I tady bourali 2 osobáky. Nehoda 2 aut nás potrápí i v Brně v ulici Černovické. Srazil se tu nákladák s osobákem. 2 osobní auta bourala na třídě Tomáše Bati ve Zlíně na křižovatce s ulicí Dlouhé díly. I tady si dávejte pozor.
10: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Poslední zářijový týden přinese oteplení, taky oblačnosti i srážek výrazně ubyde. Začátek příštího týdne už podle televize LTV Plus bude ve znamení typického babího léta beze srážek se slunečnou oblohou a teplotami až kolem 25 stupňů.
11: Morava aktuálně.
9: Ostravský obvod Mariánské hory a Hluváky zlepšuje obecní bydlení. Jeho prioritou je, aby zůstalo dostupné a atraktivní pro současné i budoucí obyvatele. Posiluje taky komunikaci s nájemníky a bezpečnost a čistotu veřejného prostoru. V Olomouckém kraji vrcholí velká výměna starých kotlů za ekologické vytápění. 10letý úspěšný projekt, který výrazně pomáhá čistit ovzduší v celém regionu, se už pomalu chýlí ke konci. Peníze v posledních letech pomohly hlavně chudším rodinám, kterým úřady proplatily většinu nákladů. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
12: Téměř 8 000 žadatelů o kotlíkové dotace podpořil od roku 2016 Olomoucký kraj, a to prostřednictvím peněz z evropských fondů. Lidé na výměnu starých kotlů za moderní systémy vytápění dosud vyčerpali podporu ve výši 938 milionů korun. Teď se 10letý program blíží ke konci. Do konce letošního roku předpokládáme podpořit dalších 255 žádostí.
11: Rádio Čas, sport.
9: Hokejisty Olomouce čeká další domácí zápas. Už zítra v rámci Tip Sport Extraligy přivítají brněnskou Kometu. Zítřejší utkání se hraje od 18 hodin na zimním stadionu v Olomouci. A zítřek bude podle meteorologů oblačný až zatažený s přeháníkami a s teplotami od 14 do 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
11: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Mě tady spadl do záchodu vlakového prstínek. To má to smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Zase s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
0: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9.
11: Rádio Čas.
14: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
15: Život plyne dál,

Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas a také se Zlatou větou, protože stále zbývá jeden pokus, který můžu prozradit, že bude v této hodince, bude v této půlhodince, dokonce v těchto 15 minutách. No, zkrátka, jasně, dáme si dvě písničky a budeme soutěžit. Takže pokud jste se ještě neregistrovali, casradio.cz, Zlatá věta, no a já doufám, že budu nadělovat. Rádio.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak jo, je tady dnešní poslední pokus a poslední šance dneska získat penízky za zlatou větu. Já v tuto chvíli vytáčím telefonní číslo, měla by to být Nikola, tak doufám, že se dovolám a že budu nadělovat. Dneska jsem ještě nenaděloval, tak bych rád taky rozdal penízky. Samozřejmě to Nikča musí zvednout, to je základ. A potom prozradit zlatou výherní větu. Krásné odpoledne, Mirek Rašel, Rádio Čas, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den, tady Nikola.
1: Nikčo, tušíte, proč vám volám?
2: To je úžasný. To jako vím.
1: Jo.
2: Kvůli zlaté větě.
1: Je to přesně tak? A znáte ji?
2: No určitě, mám ji tady na papírku
1: no,
2: před sebou.
1: No tak to mám radost. Já už jsem se bál, že dneska nebudu nadělovat, tak povídejte.
2: Takže výherní věta zní, hity, které milujete a nálada, která vydrží.
1: Je to přesně tak, Nikčo, gratuluju, takhle při čtvrtku, krásně 1000
2: korun. Úžasné, dneska vyhrála i moje kolegyně, takže to je
1: no
2: paráda.
1: No nepovídejte, tak to takhle krásně vyšlo, tak můžete utrácet společně, už víte za co?
2: Jasné, určitě zajedeme někde na kafe a na zákusek.
1: Tak jo, užijte si ho, penízky míří na váš účet, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Jo, děkuju moc, jste úžasný, nashledanou.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
7: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
8: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, čas kam za sportem.
1: Pojďme se podívat, kde to bude tento víkend žít a já tady mám pro vás pozvánku na sobotu na hokej. Oproti sobě nastoupí RT Torax Poruba a SK Prostějov, hraje se v Porubě. Startuje se v 17 hodin, jedná se o třetí kolo. No a na basket můžete vyrazit taky v sobotu v 18 hodin do haly v Opavě, tam hraje Opava a BK Armex Děčín. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, místy by se mohly přidat.

0: společnost, při čtvrtku vám dělám já. Mirek Rešel, samozřejmě skvělá muzika a my dneska hledáme nejkrásnější vůně. Pročítám si komentáře, které píšete. Lenka napsala dřevo, růže, levandule, chmelové šišky, Iveta v létě po dešti a bouřce, úžasný vzduch a nejčastěji je tady káva. Pište vy ostatní, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. Já posílám další muziku a za chviličku zprávy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Také před 17. hodinou posloucháte Rádio Čas. Slovo se opět bere Honza Gavelčík. Máme pro vás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si povíme, že cena nafty se blíží k rekordům. Podrobnosti za chvilku.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
8: Do krásna, do krásna vede cesta.
9: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznickohopiva.cz.

0: Nehoda nás stále potrápí v Ostravě, v ulici Na obvodu bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se teď řeší v Opavě, v ulici Kasárenské. Osobní auto tady srazilo cyklistu, na místě zasahují záchranáři. Zdržíme se taky u obce Brantice na Bruntálsku, i tady je dopravní nehoda. Bouračka se řeší i v Brně, v ulici Černovické, kde bouralo nákladní auto s osobním. A aktuálně jsou problémy i na Přerovsku u obce Všechovice. Na hlavním tahu je na vozovce bahno.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Cena nafty v Česku se blíží k rekordní hodnotě z března 2022. Včera stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za litr. Benzín teď stojí 45 korun a 91 haléřů. Od minulé středy nafta zdražila o korunu a 27 haléřů. Benzín pak o korunu a 62 haléřů.
1: Morava aktuálně.
0: V Karviné právě probíhá měsíční cyklus akcí s názvem Sociální služby na dlani. Lidé tu zjistí, na koho se obrátit při nemoci, stáří anebo v jiné těžké životní situaci. Akce se koná na tržnici ve Frištátě. Více podrobností má vedoucí sociálního odboru města Martina Smužová.
2: Návštěvníci se budou moci přímo poradit, seznámit se s různými druhy pomoci a vyzkoušet si také některé praktické ukázky. Chybět nebude například oblek simulující pohyb seniora, ukázky péče o dlouhodobě nemocné, základy znakového jazyka nebo orientační měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi.
0: Akce až do 6. října nabízí dny otevřených dveří v domovech pro seniory, den pro pečující, ale i výstavu výrobků od seniorů a handicapovaných dětí. Brno teď trápí další kolony. Začala uzavírka u sjezdů hlavního severního tahu městem. Na 3 měsíce se pro šoféry uzavřel úsek Hapalovy ulice. Práce tu budou pokračovat do jara. Další Brňané se musí připravit na objížďky okolními ulicemi.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Frýdku Místku čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už tuto sobotu přivítají hosty z Pardubic. Sobotní utkání se hraje od 17 hodin v hale Polárka ve Frýdku Místku. Zítřek bude oblačný až zatažený s přeháníkami a teplotami do 17 stupňů. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Brešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Vás mě tady spadl do záchodu vlakového prstínek.
4: To má to smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Zase s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
5: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9. Rádio

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete o víkendu vyrazit. A pozvánku tady mám třeba na koncert Terezy Maškové a Poetiky, kam můžete o víkendu vyrazit úplně zdarma. Kdy a kam, tak to řeknu za chviličku a také prozradím, jak budeme soutěžit už zítra se Zlatou větou, nebo respektive prozradím samotnou Zlatou větu. Teď už ale muzika, hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Hity, které milujete. Radio Chest.

0: Pojďte se bavit.
1: Také dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit, a jako první zvu na svatováclavský jarmark. Pozvánku tady pro nás má starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr Veselka.
2: Chtěl bych vás pozvat na velmi významnou událost, na kterou se celý rok těším. Je to svatováclavský jarmark, který pro mě není jen další akci v kalendáři. Má v sobě historii, tradici, schopnosti přivez lidi na jedno místo, a my právě si myslíme, že zrovna Přívoz a na městí svatopluka Čecha od Kamila Sitého si zaslouží takovou velkou akci. Přijďte se podívat. Přijede svatý Václav na koni, bude tam jarmark, bude tam spousta workshopů, hodně toho můžete v ten den krásně zažít.
1: No a na sobotu zvu také do Zlínského kraje, protože tady bude probíhat Den Zlínského kraje, ožije okolí Baťova mrakodrapu a těšit se můžete třeba na skupiny Opět a Radeček, Paulího Garanda, Floret i desítky zážitků pro celou rodinu. Nebude chybět skvělá hudba, tradice, regionální dobroty, spousta zábavy, také program pro děti a vstup na celou akci je zdarma. Více najdete na denzk.cz. No a má poslední pozvánka míří také na sobotu do Ostravy. Tady můžete vyrazit na Den rodin s Moravskoslezským krajem. Celá akce proběhne v Trojhelí Karolína. Těšit se tady můžete třeba na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Ružičkovou, Trial Show Team a spousta dalšího. I na tuto akci je vstup zdarma. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
9: O ostravskou lesní školu je rekordní zájem. Město pracuje na rozšíření kapacit. Více nám sdělil náměstek primátora města pro životní prostředí Aleš Boháč.
10: Lesní škola v Bělském lese, myslím si, že atraktivní věc pro výuku dětí, které trošičku odejdou ze svých staveb a jdou opravdu do přírody, kde si věci můžou ošahat, ale i fyzicky je vidí.
9: Zájem o výuku je enormní.
10: Kapacita je zaplněná opravdu během jednoho týdne. Bylo tolik požadavků ze školy, že 2600 dětí tam projdou ročně. Je krásné číslo a město to proto teďka zadalo projektovou dokumentaci na výstavbu nové budovy, která bude zapadat vzhledem ale i tím svojí otevřeností, vzdušností a díky svému vybavení a LED panelu věříme, že poskytne větší kapacitu k tomu, aby se děti mohly s přírodou seznámit a vyučovat své environmentální věci.
9: To nám řekl náměstek primátora města pro životní prostředí Aleš Boháč.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
11: KP Revital.cz. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Radio Čas. Hity, které měly

0: Posloucháte Rádio Čas a my dneska řešíme vůně, ptáme se na ty nejlepší a nejhezčí a píšete nám toho opravdu spousta. Já ještě jednou připomenu zprávu, kterou napsala Dáša, ta napsala, že miluje vůni deště, hlavně po dlouhém horku, když konečně zaprší. Všechno venku tak krásně, zvláštně voní. Vždycky mám chuť otevřít okno a jen tak tam chvilku stát. Manžel se ze mě dělá srandu, že jsem jediná, která se těší na dešť. A to Dášo nejstání zdaleka, protože já se pod tohle podepíšu. Hlavně po těch vedrech naprosto souhlasím, jak se krásně pročistí vzduch. No, vůně deště, myslím si, že je nás více. Dejte vědět vy ostatním Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. Teď se ale pojďme podívat na počasí, když jsme u toho deště, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme oblačno až zataženo, ojediněle polojasno, místy by se mohly přidat.

Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak jako každý všední den, tak i dnes jsme soutěžili se Zlatou větou a soutěžit budeme i zítra. Pokud se chcete zapojit, stačí se zaregistrovat na našem webu casradio.cz do soutěže. No a potom znát samozřejmě výherní Zlatou větu. A jakmile vám já nebo někdo z kolegů moderátorů zavolá a vy nám tu větu prozradíte, tak jste o tisícovku bohatší. Hrajeme celkem 7x denně a ta zítřejší výherní věta zní: u nás se vyplatí mít uši nastražené. Takže ještě jednou, u nás se vyplatí mít uši nastražené. To je věta, kterou byste si rozhodně měli zapsat nebo zapamatovat a třeba vám zítra přinese penízky. Tak držím palce a teď už posílám další muziku a hity, které milujete.
0: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po 7:30 Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
11: www.podpovrchem.com.
10: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Krátce před 18. hodinou posloucháte Rádio Čas. Po 18. už startuje pořad Ženy v čase, ale ještě v tuto chvíli předávám slovo Honzovi. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že přijímací zkoušky na střední školy čekají změny. Podrobnosti za chvilku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.

0: Vážná nehoda blokuje provoz v Opavě v ulici Kasárenské. Osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři i policisté. Zdržíme se i u obce Brantice na Bruntálsku, tady bouralo osobní auto. Stále jsou problémy i v Brně v ulici Černovické, kde se srazilo nákladní auto s osobním. A s komplikacemi musíme počítat taky u obce Všechovice na Přerovsku, na vozovce je tady bahno.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Přijímací zkoušky na střední školy čekají změny. Vláda chce předsunout testy před podávání přihlášek. Nově by zkoušky mohli skládat všichni žáci a nejen zájemci o maturitní obory. Kabinet teď chce nápad řešit s odborníky a zástupci škol.
1: Morava aktuál.
0: Ostrava o autistické centrum nepřijde. Domov Mikasa pečující o klienty s těžkými poruchami je připravený převzít magistrát města i Moravskoslezský kraj. Zařízení se dostalo do finanční tísně a hrozilo, že nebude moct službu dál poskytovat. Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí odstartovala největší modernizace za poslední roky. Radnice spustila kompletní obnovu zázemí za 21 milionů, na kterou se jí podařilo získat peníze od státu i z Zlínského kraje. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Projekt počítá s kompletní vnitřní rekonstrukcí objektů fotbalových šaten a doplnění hlavního hřiště s atletickým oválem o moderní LED osvětlení. Díky tomu zde bude možné zejména na podzim a na jaře sportovat i posetmění. Samotné stavební práce v objektu šaten začnou koncem září s tím, že nebudou mít zásadní vliv na podzimní část fotbalových soutěží. Fotbalisté totiž využijí šatny v budově penzionu Valmez vedle hřiště s umělou trávou.
1: Rádio Čas Sport.
0: Hokejisty Třince čeká další domácí zápas oceláři v rámci Tipsport Extraligy. Už zítra v severomoravském derby přivítají hosty z Vítkovic. Zítřejší zápas se v Třinecké Werk aréně hraje od 17 hodin. Zítřek bude oblačný až zatažený, sem tam sprchne a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 14 do 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje čtvrteční, teď už podvečer, na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Vás mě tady spadl do záchodu vlakového prstínek.
4: To má to smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Zase s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
5: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9.
1: Rádio Čas. Ženy v čase.
3: Když Evča přišla do studia a říká, dneska máme ha, ha, ha, tak já jsem si říkala, jú, dnes v ženách v čase probereme nějaké veselohry, humor, stand-upy a podobně, ale přátelé, ne, budou to úplně jiná tři ha.
6: Já věřím, že i přesto to bude veselé, že to bude to ha, ha, ha a že se na to hluboce podíváme, protože ta tři ha mnohdy vlastně zohledňují to, jaké požadavky jsou kladené na nás ženy, dívky, holky. 3H jsou totiž hodná, hezká a hubená. To by se mohlo stát takovým neoficiálním manuálem pro správnou ženu, protože po nás holkách se většinou chce, abychom byli hodné, abychom se nehádali, abychom nebyli moc hlasité, moc vyčnívali, moc se projevovali, ale zároveň, abychom ani nebyli málo, že jo? Takže ty 3H tak nějak úplně přesně definují, co se po nás chce, a já si upřímně myslím, že to není reálné.
3: Kde se to bere? Prosím vás, já ty 3H mám v hlavě taky a někdy kvůli něm na sebe vyvíjím extrémní tlak, protože se mi nedaří naplnit. Jo, to člověk se zatím pořád žene, ale vlastně pořád to není dost. Tak Evi, kde se to bere tady ty 3H?
6: Já si myslím, že zaprvé je to asi v tím, jak jsme byli vychované, že máme být ty hodné a poslušné holky. A že samozřejmě to i podněcují teď jakoby sociální sítě, protože tady máme ty výkladní skříně těch hodných holek, které jsou krásné, hubené, dokonalé, perfektní a v nás to umocňuje ten pocit, že bychom takhle se přesně taky měli prezentovat, tak je to v pořádku. Ale není.
3: Jenomže víš, co je zajímavé, že já mám pocit, že je to do nás cpané horem spodem a stejně...
6: Horem.
3: Horem. ale stejně, když potom potkám nějakou dámu, ženu, která je prostě divoká, odvážná, dělá si, co chce, má celkem ty věci na párku, prostě je sama sebou, tak mně se to tak líbí, já k tomu tak vzhlížím a říkám si, já chci být jako ona.
6: Souhlasím, Leni, já to mám úplně stejně, že vlastně mě většinou fascinuje někdo, kdo je svůj, kdo vybočuje z té škatulky 3HH, ale kdo umí se postavit sám za sebe, má tu energii a právě naopak nesplňuje ta kritéria hodná, hezká, hubená. Hmm.
3: Jak to mám veselý příběh, to mě tak bavilo, jako neříkám, že to je recept na šťastný vztah, prosím vás, to ne, jo. Ale jenom ten projev, kdy fakt nedáváte pozor na to, jak se máte chovat. Můj kamarád měl přítelkyni, vzal ji na výlet na kolech. Už tohle je zápletka, jo? To chápeme, jo? On ji vzal na výlet na kolech a ona úplně nebyla otevřená tomu, že by teda někde měla jezdit na horském kole po horách. Ona si tak říkala, že to bude pěkný výletík. A přece jenom ta trasa byla trošku náročnější, než ona si tak nějak myslela. Bylo tam víc párů. Myslím si, že všechny dámy si myslely to samé. A ona v půlce toho jednoho výletu, v půlce toho krpálu, mimochodem ta kola měli půjčená, jo? Tak ona v půlce toho krpálu slezla z toho kola, řekla, že na tohle se ona může vykašlat.
6: Předpokládám, že přesně tak to řekla.
3: Řekla to velmi peprně, jo, normálně tam byla ta emoce. Hodila to kolo do škarpy a odešla. Ale opravdu, ona šla normálně na vlak, jo. A teď tam stál ten klučina, teď musel lovit to kolo z té škarpy a celé to osazenstvo dámské si říkalo, yes girl, yes girl. Prostě ona, jako neříkám, že to byla nejsprávnější reakce, ale to šlo ven, tak jak to tam bylo, ona prostě se s tím nemazala a jen tak si prostě odešla.
6: Leni, to je geniální příběh a mě na to konto napadá taky úžasná věta, která je v knize Přitíženy od Martiny Maškové a Kateřiny Trávníček, že hodné holky historii nepíšou.
1: Ženy v čase na Rádiu Čas.
7: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase, trendy.
1: Posloucháte Rádio Čas, pořád Ženy v čase a my se teď ponoříme do trendu. Ale tohle je trend, který mě osobně, Leni, je velmi sympatický. Říká se mu anti-perfection. A je to konečně trend, který ukazuje, že dokonalost je už konečně tak trochu trapná a že chceme více reality, více života, více autenticity a více přijímat to, co skutečně s tím naším životem rezonuje, co se v něm děje, co skutečně prožíváme. Třeba to, že se ráno neprobudíme jako princezny, kterým vlásky češou ptáčci a jednorožci, ale že se probudíme.
2: Tobě ne.
1: No mě právě
2: mě každé
1: ne.
2: Ráno.
1: A já jsem z toho celý život byla smutná. A pak přišel ten trend anti-perfection a já jsem zjistila, že i ostatní ženy mají rozcuchané vlasy, kruhy pod očima, otlak od polštáře na líčku a hned je mi líp.
2: Tak já mám ty jednorožce. Každopádně musím říct, že tenhle trend se mi velmi líbí ve fitness světě, protože já, když jsem začala cvičit v posilovně, tak jsem měla velmi nereálné očekávání, jak moje tělo bude za půl roku vypadat. Teda já jsem teda si myslela, že tak bude vypadat. A moje tělo řeklo, ne, takhle ne. Ale je to vlastně naprosto v pořádku a moc mě baví právě lidi, kteří ukazují ta těla tak, jak jsou a že opravdu můžete držet stravu, můžete cvičit několikrát týdně a stejně, pokud ty vstupy u vás jsou třeba, já nevím, nějaký stres nebo nějaká disbalance, zdravotní
1: nedostatek potíže, spánku.
2: Nedostatek spánku, tak se můžete strhat a stejně nebudete vypadat jako instagramový guru. A navíc se mi líbí, že holky, fitnessačky už ukazují ta těla tak, jak je skutečně mají. Mm-hmm. Protože natočit se a vtáhnout břicho, to je velmi jednoduché. Ale ona i ta těla i v tom cvičení vypadají přirozeně jinak.
1: Mm-hmm. A součástí toho anti-perfection trendu je taky body neutrality. A tenhle hashtag body neutrality má snad 1,3 miliard zhlédnutí třeba na TikToku. A mně se to taky strašně líbí, protože my jdeme vlastně od pangejtu k pangejtu a vlastně potom se začalo hrozně používat slovo sebeláska a jsem bohyně a jsem úžasná a jsem nejskvělejší, ale já mám občas jako dny, kdy se ráno probudím a nechce se mi říkat, že jsem jako bohyně, když vidím prostě pupínky, kruhy pod očima, mastné vlasy, ale to body neutrality je o tom přijetí. Někdy úplně bohatě stačí cítit se prostě normálně.
2: V čemž nám ty sociální sítě moc nepomáhají, jak jsme o nich mluvili, ale musím říct, že v tomto směru obdivuju a miluju influencery, kteří působí právě na sociálních sítích a hodně se naváží taky o tom, jak o tom těle a vůbec našem vzhledu přemýšlíme a co všechno nám jde do hlavy. Třeba musím zmínit, toho moc ráda sleduju Petra Dubca, to je fitness trenér. A prosím vás, toho si normálně na tom Instagramu najděte, protože to je paráda a on tak upozorňuje na tu nezdravost těch trendů, že i mně došly některé věci, které beru jako normální přemýšlení o těle, tak najednou si říkám, aha, to není úplně zdravé. Takže takový třeba malý tip, popřípadě, jak už na tom Instagramu budete, tak Ženy v čase se na vás taky moc těší.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: čase rady našich babiček.
1: Pro krásu se musí trpět. Ano, další úžasná rada našich babiček, která se snad předává opravdu z generace na generaci. To jsou rady, které znaly naše maminky, babičky a pravděpodobně i generace před nimi. A myslím si, že teda ten přesný původ není doložený, nebo lení. Víš, kdo to kdy řekl?
2: Nevím a nesnáším to, protože jsem si právě vzpomněla na všechny ty malé boty, ty lodičky, do kterých jsem se snažila nacpat. Pak jsem v tom vydržela 10 minut a chodila jsem busky po městě, po té odporné betonové podlážce, kde se dějí šílené věci. Taky trička, která prostě mi nedovolili se nadechnout, ohnout se. Hrůza. A taky jsem si to říkala, taky mi to bylo říkáno, pro krásu se musí trpět.
1: Přesně. A zase, když to vlastně napasujeme na tu dnešní dobu, tak je to jako, máš hlad? No tak vydrž, chceš být štíhlá. Necítíš se dobře v tom oblečení? Ježiš, to nevadí, hlavně, že v tom dobře vypadáš. Bolí tě tady tohle, tahle procedura? No tak krása něco stojí, že jo, musíš vydržet. A to se fakt předávalo z generace na generaci. A já si doteď pamatuju, jak jsem jako malá holčička ťapala s maminkou ruku v ruce a měla jsem nějaké štramplíky. Víš, co jsou štramplíky?
2: No to jsou nějaké pantoflíčky, ne?
1: Ne, punčucháč, takové hrozně hrubé a oni prostě jsou takové ty kousací. A byly ano hezké a dostala jsem je od

0: tíška a byly strašně nepohodlné a svědělo mě v nich celé tělo. A já jsem prostě ťapkala po boku té maminky a říkám, maminko, mě to není dobře, mě tady tohle řeže. A maminka mi tehdy, krásná, načesaná maminka, mi řekla, no jo, pro krásu se musí trpět.
1: To mě taky říkali. Mimochodem, mně se moc líbila tvoje otázka, kde se to vzalo. A prosím vás, když se na to podíváte, jo, potom tak zpětně, tady na tohle podle čeho my žijeme, teď to je úplná blbost, teď to je úplná kravina. A my žijeme podle něčeho, co ani nevíme, kdo to řekl, kde se to vymyslelo, kdo ví, jak to vůbec vzniklo, ale všichni to omíláme a pak si říkáme, no jo, teď ty menší boty a ty, co mě držou na té patě, nebo ty kalhoty, které prostě musím 3 dny nejíst, abych se do nich vešla, aby mi to slušelo, tak to je vlastně normální.
0: Ale ne,
1: teď vy vůbec nevíte, kde? To je úplně hrůza.
0: Ne, a já si myslím, že je hrozně fajn si uvědomit, že tohle není naše mantra, že se tím nemusíme řídit, že můžeme mít boty, ve kterých se cítíme pohodlně, že můžeme mít vrásky, protože prostě stárneme a žijeme ten život, že můžeme mít břicho, které není úplně ploché a že si můžeme taky říct, hele, toho už bylo dost. Ne, pro krásu se nemusí trpět. Jsem krásná taková, jaká jsem.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
7: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
8: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
10: Když posloucháš, máš vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
11: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase. Magie života.
1: Ladíte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. A přesouváme se do tématu, které je výsadním a výhradním pro Evču, protože já se v tom prd vyznám, abych se vám přiznala, opravdu, opravdu. Každopádně je to něco, co nás neustále všechny ovlivňuje. My se totiž teď dostáváme v tomto zářijovém čase do období vah. A to je taková zvláštní magická doba. Tak by mě zajímalo, čím se vyznačuje a jak nás vlastně ovlivňuje.
2: Leni, já k tomu vždycky ráda dodám, že si nemyslím, že úplně se v tom vyznám a byla bych odborník, nicméně ráda se tím nechávám inspirovat, protože opravdu veškeré ty cykly se stále mění a cyklicky opakují po celý rok a každá ta část toho roku, každý ten měsíc, každé to období nám do toho života dává něco specifického a možná nám taky dává něco, nad čím bychom se měli zamyslet. A třeba to období vah je specifické v tom, že je kolem té podzimní rovnodennosti, kdy symbolicky se dostává do rovnováhy světlo a tma. A právě v astrologii jsou váhy spojené s rovnováhou, s harmonií, ale taky třeba se vztahy, spravedlností a hledáním středu, toho středu v nás, to, v čem je nám dobře, v čem jsme spokojené, spokojení, to, kde je vlastně to naše ekvilibrium v tom životě. Ale zároveň ono to nemusí taky znamenat jenom to, že všechno v našem životě musí být půl na půl, protože život se děje, život se žije a on není neustále konstantní a občas dojde k tomu vychýlení na těch vahách. Někdy prostě práce opravdu převáží nad osobním životem. Někdy prostě hold je to náročnější období a je tam méně radosti. Ale my bychom se měli snažit ty váhy vyvažovat. Ne, aby to bylo do nekonečna tak to, že jenom pracujeme, plníme povinnosti, málo spíme, málo se radujeme, ale že OK, když to období nastane a může nastat, protože to je život, tak by mělo být v našem zájmu i fyzickém, i psychickém prostě pro nás to období co nejrychleji vyvážit a dostat zpátky do toho ekvilibria. Zároveň, ale ty váhy nás vedou i k otázce, kterou si můžeme položit a to je to, co na té svojí misce už třeba neseme příliš dlouho, co už v tom životě nepotřebujeme. A můžou to být klidně třeba nějaká očekávání druhých, která nejsou vůbec naše, nebo nějaké povinnosti, které jsme si naložili, ale my už je nemusíme nést, nemusíme je plnit. Takže ty váhy nejsou jenom o tom hledání středu, ano, je úžasné, když ho najdeme, ale taky o tom zamyslet se nad tím, co už na těch svých miskách opravdu nepotřebujeme mít.
1: Amen.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
8: Jasně, a já budu britská královna.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
8: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
8: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
7: No počkej.
9: Více o nabídce na byd.com.
10: Ženy v čase. Mindset.
11: V angličtině na to mají takový velmi hezký výraz I'm enough. V češtině je to jsem dost. Někdy se to překládá i jako jsem dost dobrá. A je to jedno z našich základních přesvědčení, které máme v hlavě, buď naprogramované dobře, a nebo ne úplně dobře, které nás hodně, hodně ovlivňuje. Protože někdo z nás se cítí, že je dost jen tak, že je prostě, že je úplně v pohodě sám za sebou a tak nějak pluje tím životem a je to v klidu.
12: A je mu hezky, prostě je mu hezky.
11: A my mu závidíme, protože pak je tady druhá skupina lidí, kteří mají sem dost pouze v případě, že jsou úspěšné, jsou dokonalé, jsou štíhlé, plní nějaké úkoly, které si ještě sami stanoví a podobně. A k tomu cíli sem dost se vlastně nikdy nemůžou dostat.
12: A zároveň to dává obrovský smysl, protože ve chvíli, kdy se snažíme naplno splnit všechny ty role a být stoprocentní a být perfektní, ať už je to z hlediska vizáže a vzhledu, sportovních aktivit, pracovních aktivit, partnerských aktivit, být úžasné v domácnosti, zkrátka ve všech směrech, my ty role nemůžeme zvládnout. A zákonitě bude taky padat psychika. Ale i přesto, tam někde v duši nebo v mysli, spíše v mysli, máme to, že bychom měli excelovat ve všech těch směrech, abychom byli dost. A tohle je hodně silné téma. A k němu se nám taky vyjádřila Vladimíra Pekárková, psychoterapeutka.
13: Každý den, když se probudím, tak prožívám nové emoce, nové prožitky, nové zkušenosti, které musím neustále vyhodnocovat a neustále na to reagovat. Pro mě být jako perfektní znamená být tak, jak jsem. Aniž bych cokoliv potřebovala jako přidávat nebo ubírat. Prostě jenom být. A myslím si, že to je něco, s čím se dá pracovat. To, co si myslím, že asi to nejzásadnější, je uvědomění si toho, že tak, jak jsme, tak jsme dost.
12: Takže, milé dámy, zkrátka jsme perfektní. Jsme dost, jsme úžasné a to je možná ta mantra, kterou bychom si měli opakovat. Žádná 3H, hodná, hezká, hubená, ale jsme perfektní takové, jaké jsme.
11: Klidně každé ráno a prosím vás, takže teďka máte na týden úkol a my si to příští týden v Ženách v čase zkontrolujeme.
10: Ženy v čase na Rádiu Čas.
2: Ty, které milujete. Čas. Rádio. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
7: Do krásna, do krásna vede cesta, překrásna.
8: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku. Originál.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Vás mě tady spadl do záchodu vlakového prstínek.
2: To máte smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Zase s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
3: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9. Rádio.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na dermax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
3: Je to freestyleový sport, on není měřitelný jako časem.
2: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
3: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
5: Radio Čas.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
11: projektneu.cz a jedeš dál.
12: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. mojepneu.cz.
13: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
14: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
15: Vás mě tady spadl do záchodu vlakového prstínek.
16: To má to smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme spoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Zase s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
17: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9.
1: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Vás mě tady spadl do záchodu vlakového prstínek.
2: To má to smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Zase s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
3: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9.
0: Rádio

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné sirupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz. Hity, které milujete.

0: Volnočas.
1: Hity, které milujete.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toší se svět.

hity, které milujete. Tak když spolu spíme, na bytě tě mám.

0: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Vás mě tady spadl do záchodu vlakového prstínek.
2: To má to smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Zase s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
3: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Vás, mě tady spadlo do záchodu vlakového prstínek.
2: Má to smůlu, paní. A mimochodem, teď řešíme zpoždění a ještě nám jakoby odešly zase nějaké refrigerátory nebo něco, protože jsem použil nějaký výraz. Vlastně s tím nás vůbec nezabývejte, neměla jste se vdávat.
3: Realitu všedních dní děláme nevšední. Od pondělí do pátku 6 až 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

milujete. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
0: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo, ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním, a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

necháme

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: čas. I ty, které miluješ.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Rádio Čas. Hity, které milujete. If there's somebody calling me out, she's the one. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Čas. Rádio.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.